Signál Rádio. Signál Rádio. Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

podmínky, článek 6, odstavec 15. Jiné pojízdné kompenzační pomůcky se považují za vozíky pro invalidy, pokud jsou svými rozměry a vahou

0: tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.
1: Signál Rádiu. Posloucháte online na signálradio.cz.

0: Tři minuty před 6 hodinou na Signál Rádiu, zpěvačka Gloria Estefan, za chvíli už to budou Genesis, Spáňa a nebo Lionel Richie, těšte se na to nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Nehodu kamionu máme hlášenou na dálnici D1 na 160. kilometru ve směru na Brno, projet se tady dá s opatrností, jinak aktuálně na silnicích nic dramatického, proto vám přejeme šťastnou cestu.
1: Do nového dne vás na Signál Rádiu probouzí Jirka Svoboda.
2: Má pro vás čerstvé aktuality, zajímavosti, počasí, sport nebo soutěže.
1: A nechybí ani svižné hity 80. pro vaše příjemné vstávání.
2: Jirka Svoboda.
1: Jirka Svoboda. Každý všední den od 6 ráno na Signál Rádiu.

0: Signál Rádio zprávy.
1: Tak děti už si užívají prázdniny, je 29. června v pondělí a nám pracujícím začíná další pracovní týden. Hezké ráno přeje Lucie Sinková. Vláda dnes oznámí složení české delegace na summit NATO v Ankaře. Po rozhodnutí ústavního soudu na seznam doplnila i prezidenta Petra Pavla. Delegaci ale má podle ministra zahraničí Macinky nadále vést premiér Babiš. Kabinet zároveň rozhodne o případném prodloužení omezení cen pohonných hmot, které končí na konci června. Současná klimatická změna je podle Českého hydrometeorologického ústavu mimořádně rychlá a lidé se na ní musí adaptovat. Překonání teplotního maxima pro Českou republiku o 1,5 stupně, jako se to stalo tento víkend, je podle meteorologů naprosto bezprecedentní. V Doksanech na Litoměřicku dva dny po sobě naměřili nové absolutní teplotní maximum pro Česko. Činí 41,9 stupně. Čeští záchranáři se ve Venezuele zapojili do práce na záchraně přeživších po rozsáhlých zemětřeseních. Do terénu vyslali 3 průzkumné týmy, které prověřily několik lokalit, kde by se ještě mohly nacházet živí zavalení lidé. Počet obětí nejničivější katastrofy tohoto druhu, která latinskoamerickou zemi postihla za více než 100 let, vzrostl nejméně na 1450. Pohřešovány jsou ale stále 10 000 lidí.
0: Co se děje v regionu?
2: Přebytek ve výši 21 milionů korun vykázalo účetnictví Prahy 1 na konci loňského roku. Celkové příjmy dosáhly 1,155 miliardy korun, zatímco výdaje činily 1,134 miliardy. Vedle samotného rozpočtu zaznamenala městská část také historicky nejlepší výsledek ekonomické činnosti, který před zdaněním dosáhl téměř 684 milionů korun. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Do vyřazovací části mistrovství světa dnes stoupí fotbalisté Brazílie. Podrobnosti má Petr Plintovič.
3: Brazilce čekají v prvním kole play-off fotbalisté Japonska. Výkop je v 19 hodin středoevropského času. Ve 22.30 půjdou do akce Němci proti Paraguaji. Ve 3 hodiny v noci pak vyběhnou na trávník Nizozemci s Marokem.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Čekáme jasno až polojasno, během dne bude od západu oblačnosti přibývat. Objeví se přehánky nebo bouřky a to i velmi silné. Nejvyšší dnešní teploty na západě a severozápadě kolem 29 stupňů, jinak většinou 31 až 36. Na Moravě a ve Slezsku dokonce až 39 stupňů Celsia. To byly zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
4: Dobré ráno, začíná pracovní týden a s ním také pondělní ranní vysílání Signál Rádia. U mikrofonu je s vámi Jirka Svoboda. Doufám, že jste si užili víkend podle svých představ a teď už můžeme společně odstartovat nový den. Je tady první prázdninové pondělí, takže jestli máte volno, užijte si ho a my ostatní, co musíme pracovat, snad vše také zvládneme levou zadní. My se vám od rána postaráme o přísun čerstvých aktualit a zajímavostí a doplní ty nejlepší hity osmdesátek. Přeci jenom tady máme osmdesátkové léto. Tak hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Máte naladěné ranní vysílání Signál rádia a pondělí s datem 29. června je spojené hned se dvěma jmény. Svátek dneska slaví pánové Petr a Pavel. Narozeniny by dnes měl autor Malého prince, spisovatel Antoine de Saint-Exupéry, herečka a představitelka filmové babičky Vlasta Fabiánová nebo zpěvák Daniel Nekonečný. Oslavencem je například zpěvák Arakainu Jan Toužimský a nebo herec Petr Stach. Tak přejeme jen to nejlepší. Dnes je taky Světový den industriálního designu, Mezinárodní den rybářů, Mezinárodní den bláta a na dnešek připadá i Mezinárodní den tropů, tak jestli u nás bude pokračovat tropické počasí, to si prozradíme už za malou chvíli, proto dál držte signál.
1: Signál Rádio vám přeje dobré ráno.

0: Na rádiu nám dospívali Roxette a já věřím, že vám pomohli nastartovat nový den. Na většině území Česka je dnes ráno ještě jasno, ale od západu už se zatahuje a přicházejí první přehánky. Teploty jsou aktuálně velmi vysoké. Nikde v republice neklesly pod 20 stupňů. Většinou naměříme 21 až 25 stupňů. Nejchladněji je v Karlových Varech, kde měří 20 a nejtepleji v Praze a Pardubicích, kde je 25 stupňů. Přes den pak bude ze začátku jasno nebo polojasno, ale od západu se bude postupně zatahovat a objeví se přehánky a bouřky. Místy mohou být i silné a doprovázené kroupami a větrem o rychlosti 70 až 90 km v hodině a většinou naměříme od 29 do 36 stupňů Celsia. Na Moravě bude ještě až 39, na horách potom kolem 28 stupňů Celsia. Tak vám přeju hezké 80-kové léto.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: Zpěvačka Bonnie Tyler v ranním vysílání Signál Rádia. Před 6:30 ještě kapela Lucie, ale už tady mám přehled událostí, které dnešek přinese.
1: Signál Rádio. Očekávané události.
0: Vláda bude po dnešním jednání informovat o složení delegace na summit Severoatlantické aliance v Ankaře. Ústavní soud jí uložil doplnit na seznam prezidenta Petra Pavla. Vláda by dnes také měla rozhodnout, zda a v jakém formátu bude pokračovat opatření o maximálních cenách pohonných hmot. V CERNu se dnes zastaví velký hadronový urychlovač částic. Jde o nejvýkonnější stroj, který člověk postavil. Zařízení čeká údržba. Ode dneška do 16. července bude probíhat aukce legendárního modrého dresu Pelého z finále mistrovství světa v roce 1959. Očekává se cena nad 6 milionů dolarů. V Plzni dnes začíná rekonstrukce Masarykovy ulice. Řidiče čekají až do listopadu, v jejím okolí velká dopravní omezení. V Českých Budějovicích bude dnes probíhat prodej jízdních kol, která si za několik let nikdo nevyzvednul ve ztrátách a nálezech. Celkem je k dispozici 19 jízdních kol. Řada mateřských škol dneškem zahuje letní provoz. Některé budou uzavřené a projdou během prázdnin rekonstrukcí a údržbou, která nejde za provozu provést. Dnes a zítra se na brněnské přehradě koná už pátý ročník populárního festivalu Léto na prý.

0: Lidlu. Vstup na všechny akce je zdarma. A dnes v noci nastane úplněk, říká se mu jahodový podle období, kdy zrají jahody.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Jste. Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
1: Ano nebo ne?
0: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne. Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
2: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami si vyberete, kam vyrazíte.
0: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne? Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině. Ano nebo ne na Signál Rádiu.
3: Signál Rádiu posloucháte online
1: na signálradio.cz.

Pondělní ráno nám na Signal Rádiu zpřímila Madonna a její Like a Prayer. Já už tady procházím zpravodajské weby, abych vám za chvíli mohl říci, o čem po víkendu píší, a do 7 hodiny další skvělá hudba, třeba Gianna Nannini nebo Peter Gabriel. Takhle zní 80kové léto na Signal Rádiu. Tak krásné pondělí 29. června.

0: Signál rádu nám právě dospíval Chesney Hawkes. Na většině území Česka je dnes ráno ještě jasno, ale od západu už se zatahuje a přicházejí první přehánky. Teploty jsou aktuálně velmi vysoké, nikde v republice neklesly pod 20 stupňů. Většinou měříme mezi 21 a 25 stupni. Nejchladněji je v Karlových Varech, kde měří 20, a nejtepleji v Praze a Pardubicích, kde je 25 stupňů Celsia. Přes den bude ze začátku jasno nebo polojasno, ale od západu se bude postupně zatahovat a objeví se přehánky a bouřky. Místy mohou být i silné a doprovázené kroupami nebo silným větrem. Naměříme většinou od 29 až do 36 stupňů, na Moravě bude ještě až 39 stupňů Celsia. Takže dneska to bude na lehké oblečení, na západě území i na deštníky. Já vám přeju dobré ráno a tohle už je Janana Nini.
1: Léto s hudbou vašeho mládí. To je osmdesátkové léto na Signál rádiu.

0: Dnešní ráno se na Signál Rádio blíží k 7 hodině, za chvíli už Peter Gabriel nebo Vanessa Paradis, ale ještě pojďme mrknout na zpravodajské weby.
1: Signál Rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Čeští záchranáři se ve Venezuele zapojili do práce na záchraně přeživších po rozsáhlých středečních zemětřeseních. Do terénu vyslali 3 průzkumné týmy, které prověřily několik lokalit, kde by se ještě mohli nacházet živí zavalení lidé. Pohřešují se stále 10 000 lidí. Mladým lidem už nestačí káva, z nápoje chtějí mít prémiový wellness produkt. To znamená, že nemá pouze zahnat žízeň nebo dodat kofein. Mladí lidé od nápoje také očekávají, že je zasytí, uklidní, podpoří trávení a nebo zlepší soustředění. Nápojové značky se na to snaží reagovat, přibývají proto proteinové kávy nebo nápoje z CBD. Současná klimatická změna je podle Českého hydrometeorologického ústavu mimořádně rychlá a lidé se na ní musí adaptovat. Překonání teplotního maxima pro Českou republiku o 1,5 stupně je podle meteorologů naprosto bezprecedentní. V Doksanech na Litoměřicku 2 dny po sobě naměřili nové absolutní teplotní maximum pro Česko, nově činí 41,9 stupně. A čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel byla i při 3. startu v diamantové lize 2. V Paříži nestačila pouze na olympijskou šampionku Paulinovou z Dominikánské republiky. Česká atletka si výkonem 49,37 setin opět vylepšila osobní rekord, tentokrát o téměř 4 desetiny. V této sezóně je nejrychlejší Evropankou, ve světových tabulkách jí patří 4. místo.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Přeju vám hezký poslech Signál rádia. Na zítřek chystáme další vydání pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým, který nás zavede do ambitu kláštera Augustinianů, kde se nachází zvláštní náhrobek se zašlým písmem. Patří Alžbětě Janě Vestonii, Angličance žijící v Praze. Její příběh je spojený s dobou Rudolfa II. A také slavným alchymistou magistrem Kellym. Mimo jiné se dozvíme, jak se díky svým básním stala uznávanou celebritou své doby a první ženou, které v českých zemích vyšla tištěná kniha poezie. Víc prozradí David Černý u nás na Signál rádiu zítra krátce popolední.
1: Je tu nový

0: Vanessa Paradis na Signál Rádio krátce před 7 hodinou do studia dorazila po víkendu Lucka Synková. Vítám tě, krásné ráno.
1: Zmordovaná stejně jako vy, hezké
0: tak jo,
1: ráno.
0: Jak jsi užila horký víkend?
1: No bylo to náročný, sestra si jako vymyslela, že bude slavit narozeniny, viď? Nemůže to posunout to týden o 14 dnů, ne. Chce to prostě přesně na své datum, no tak jsme holce pařili v tom vedru. Já jsem na druhou stranu byla ráda, protože jsem měla pod dohledem rodiče, že jsem si říkala, oni by mě určitě, kdybych byla tady v Praze, hlásili, ale jo, všechno v pohodě, zvládáme to. Ale takhle je lepší, že máš pod kontrolou, přece jenom už mají nějaký věk, takže nakonec jsem vlastně byla ráda, že jsem byla s rodinou.
0: Je to pravda. No a teď jsme rádi, že jsme v klimatizovaném studiu, aspoň na pár hodin, tak co nám neseš do zpráv?
1: Jinak vedra byla šílená, co si budem, abych doplnila to, na to, co jsi se ptal ve zprávách. Co má dnes na programu vedení vládního hnutí? Ano, to si povíme za okamžik. A Česko, jak víme, řeč o tom byla, zasáhly tropické teploty a přepisujeme tak maxima.
0: A 80-kové léto na Signál Rádiu bude pokračovat za chvíli třeba Aha či Sister Sledge anebo Fancy.
2: Signál Rádio, doprava.
0: Praha Cínovecká ve směru na Ústí nad Labem. Auto tady skončilo po nehodě napříč celého pruhu a tvoří se kolona. Praha Evropská, kousek za Kulaťákem ve směru na letiště. Tady vás může zdržet nehoda dvou osobáků a bouralo se taky na silnici 49 u obce Lípa na Zlínsku. Tady se dá projet s opatrností. Přejeme šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: V pondělí 29. června je s vámi Signál Rádio a Lucie Sinková pro vás má zprávy. Vedení vládního hnutí ANO má dnes odpoledne schvalovat nominace pro senátní a obecní volby, které se odehrají 9. a 10. října. Po rezignaci krajského lídra a kandidáta na primátora Ondřeje Prokopa je pro ANO problematická situace v hlavním městě. Všech politických funkcí se vzdal minulý týden po kritice kvůli kauze zbyty, které nakoupil a neuvedl v majetkovém přiznání. Podle předsedy ANO a premiéra Andreje Babiše kauza hnutí poškozovala. Česko o víkendu zasáhly tropické teploty. Po oba dva dny bylo překonáno dosavadní teplotní maximum pro Českou republiku. Od včerejška rekord činí 41,9 stupně Celsia. Vpadl v Doksanech na Litoměřicku. Koupaliště tím pádem čelila náporu návštěvníků. Podle dostupných informací od pátku utonulo 5 lidí. Záchranáři také zaznamenali stovky kolapsů. Častou příčinou zdravotních potíží byla dehydratace a přehřátí organismu. Blížící se studená fronta přinesla ještě včera na západ Čech přehánky, bouřky a někde i kroupy. Dnes dorazí i do ostatních regionů. Teploty klesnou, ovšem ve většině republiky bude ještě 30-stupňové vedro. Ukrajinské drony včera ráno zasáhly rafinerii ve Slaviansku na Kubáni na jihu Ruska. Právě útoky na ropnou infrastrukturu způsobily v zemi agresora palivovou krizi, a to největší od začátku 90. let. Některé benzinové stanice už nemají co prodávat. Jinde lze koupit jen omezené množství paliva za vyšší ceny. Rusové na něj musí čekat v dlouhých frontách. Problémy včera přiznal i vládce Ruska Vladimir Putin.
0: Co se děje v regionu?
2: Hlavní město čelí velkému nárůstu počtu aut a magistrát na to reaguje aktualizací dopravního plánu a z ní plyne, že Praha do roku 2030 plánuje postavit 7 nových tramvajových tratí, na které bude nasazovat moderní nízkopodlažní a klimatizované tramvaje. Pokračuje se jak ve výstavbě metra D, tak také v automatizaci trasy C a bude se opravovat například Vyčínské a nebo Věčné ulici. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Čeští hokejbalisté ve finále mistrovství světa neuspěli. Šampionát v Ostravě sledoval sporták Petr Plintovič.
3: Čeští hokejbalisté sahali na domácím světovém šampionátu po historickém zlatu. Ve finále v Ostravě ale prohráli s Američany 1-2 po prodloužení a bylo z toho třetí stříbro v řadě. Do All-Star turnaje byli vybráni brankář Vojtěch Mokry, obránce Jiří Hrabár a útočník Matyáš Bláha. Nejlepšími hráči na svých postech byli vyhlášeni bek Martin Kubíček a útočník Jan Čejka.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Čekáme jasno až polojasno. Během dne bude od západu oblačnosti přibývat. Objeví se přehánky nebo bouřky, a to i velmi silné. Nejvyšší dnešní teploty na západě a severozápadě kolem 29 stupňů, jinak většinou 31 až 36. Na Moravě a ve Slezsku dokonce až 39 stupňů Celsia. To byly zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
4: Dobré ráno, také se 7 hodinou vám dělá společnost Signál Rádio. Je 29. června a tak svátek slaví pánové Petr a Pavel. Narozeniny by dnes měl autor Malého prince, spisovatel Antoine de Saint-Exupéry, herečka a představitelka filmové babičky Vlasta Fabiánová nebo zpěvák Daniel Nekonečný. A oslavencem je třeba zpěvák Arkainu Jan Toužimský nebo herec Petr Stach. Od nás letí velké gratulace a dnešní datum je spojené s koncem vlády posledního českého krále. Nejenom toto výročí si za chvíli připomeneme. Jsem Jirka Svoboda a dal přeju hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: společnost vám dělá Signál Radio. Dnes je 29. června a v roce 1898 to byl den, kdy poštovní úřady schválili používání pohlednic a už vám přináším i další zajímavá výročí.
1: Signály z minulosti.
0: V tento den v roce 2002 skončila těžba černého uhlí na Kladensku. V roce 1989 byl zveřejněn manifest Několik vět žádající svobodu a demokracii. Petici podepsali v krátké době tisíce občanů. Komunistický režim následně rozpoutal hysterickou kampaň proti signatářům. V roce 1945 se naše republika zmenšila. Zakarpatskou Ukrajinu jsme postoupili Sovětskému svazu. V roce 1902 poprvé vyjela ozubnicová dráha z Tanvaldu do Harachova. Je to nejstrmější železniční trať v České republice se sklonem 58 promile. A v tento den v roce 1875 dokraloval poslední český král. Jmenoval se Ferdinand V. Dobrotivý, byl mezi lidmi oblíbený, ale mluvit česky uměl jen velmi málo. Bylo mu 82 let. Jeho manželka, královna Marie Anna, ho přežila o 9 let.

Živými plameny lásky nás na Signál rádiu ošlehl zpěvák Fancy a nás v těch posledních dnech pěkně ošlehali pálící sluneční paprsky a dočkáme si jich také dnes. Přes den bude ze začátku jasno nebo polojasno, ale od západu se bude postupně zatahovat a objeví se přehánky a bouřky. Místy mohou být i silné a doprovázené kroupami a větrem o rychlosti 70 až 90 km v hodině. Většinou naměříme mezi 29 a 36 stupni, na Moravě může být ještě až 39 stupňů Celsia. O něco chladnější počasí pak přijde v dalších dnech, takže se dočkáme trochy úlevy. Já vám přeju dobré ráno.

0: Máte naladěné ranní vysílání Signál Rádia. Před 7:30 nám zaspívají Erasure, ale ještě vám prozradím, jaké události přinese 29. červnový den.
1: Signál Rádio. Očekávané události.
0: Vláda bude po dnešním jednání informovat o složení delegace na summit Severoatlantické aliance v Ankaře. Ústavní soud jí uložil doplnit na seznam prezidenta Petra Pavla. Vláda by dnes také měla rozhodnout, zda a v jakém formátu bude pokračovat opatření o maximálních cenách pohonných hmot. V CERNu se dnes zastaví velký hadronový urychlovač částic. Jde o nejvýkonnější stroj, který člověk postavil. Zařízení čeká údržba. Ode dneška do 16. července bude probíhat aukce legendárního modrého dresu Pelého z finále mistrovství světa v roce 1959. Očekává se cena nad 6 milionů dolarů. V Plzni dnes začíná rekonstrukce Masarykovy ulice. Řidiče čekají až do listopadu, v jejím okolí velká dopravní omezení. V Českých Budějovicích bude dnes probíhat prodej jízdních kol, která si za několik let nikdo nevyzvednul ve ztrátách a nálezech. Celkem je k dispozici 19 jízdních kol. Řada mateřských škol dneškem zahajuje letní provoz. Některé budou uzavřené a projdou během prázdnin rekonstrukcí a údržbou, která nejde za provozu provést. Dnes a zítra se na brněnské přehradě koná už pátý ročník populárního festivalu Léto na Príglu. Vstup na všechny akce je zdarma. A dnes v noci nastane úplněk, říká se mu jahodový podle období, kdy zrají jahody.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Dvě minuty po půl osmé na Signál rádiu skupina Erasure. Za chvíli už pokračuje osmdesátkové léta třeba s Nenou, Milli Vanilli anebo skupinou Bangles.
1: Signál rádio, doprava.
0: Nehoda vás drží na silnici 16 u Sobotky na Jičínsku. Auto s motorkou jsou v sobě na silnici 47 u Vyškova. Projet se tady dá s opatrností. A po nehodě je neprůjezdný jeden pruh na dálnici D1 na 28. kilometru ve směru na Prahu. Tady se tvoří pomalu jedoucí kolona. Signál rádio vám přeje šťastnou cestu.
1: Signál rádio má novou mobilní aplikaci. Vylepšený design, živé vysílání, informace o právě přehrávané skladbě, možnost poslat vzkaz, audiosprávu nebo fotku přímo do studia. Nechybí ani denní program nebo tipy, kam vyrazit za zážitky. Novou aplikaci stáhněte zdarma z App Store nebo Google Play podle typu vašeho telefonu. Signál rádio, a to nejlepší z 80. let, budete mít s naší vylepšenou apkou neustále po ruce. Signál rádio.

Máte naladěné Signál Rádio a tento týden se vám vyplatí poslouchat naše ranní vysílání. Až do pátku totiž u nás můžete vyhrát rodinné vstupenky do jeskyní po celém Česku a navíc si sami vyberete, kterou z nich navštívíte. Česko je bohaté na jeskyní systémy s krápníkovou i jinou zajímavou výzdobou a lze se v nich schovat před spalujícím horkem slunečních paprsků, ale také během deštivých dní. Rodinná vstupenka je pro dva dospělé a až tři děti do 15 let. Jestli chcete vyhrát, poslouchejte dobře ranní vysílání, kde hrajeme kvízovou hru Ano nebo ne. K výhře vám tak stačí jedno jediné správné slovo. Držím vám palce a na detaily se určitě podívejte na náš web signalradio.cz. Ráno.

Přeju vám dobré ráno se Signál rádiem. Dnešní datum je bohaté na pranostiky. Říká se například na Petra a Pavla den jasný a čistý, rok úrodný bude jistý. Nebo prší-li na svatého Petra a Pavla, bude mnoho myší. A nebo prší-li na svatého Petra a Pavla, urodí se hojně hub. No tak to bychom se možná těch hub mohli dočkat. Přes den bude ještě ze začátku jasno nebo polojasno, ale od západu už se postupně zatahuje a objevují se přeháňky a bouřky. Místy mohou být i silné a doprovázené kroupami a také větrem o rychlosti 70 až 90 km v hodině. Většinou dnes naměříme od 29 do 36 stupňů, ale na Moravě bude ještě až 39 stupňů Celsia. Na horách potom bude kolem 28. Tak vám přeju klidné pondělí.

0: Ladíte pondělní ráno na Signál Rádio, před 8 hodinou si dáme dobrou zprávu a zaspívá například Umberto Tozzi nebo Freddie Mercury, ale teď k události, kterou si určitě pamatujete. Uplynulo 5 let od ničivého tornáda a tak neziskové organizace bilancují a informují o stavu pomoci na Jižní Moravě. Detaily přidá kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Humanitární organizace a nadace poslali na Jih Moravy za 5 let na pomoc a obnovu po tornádu více jak 1,25 miliardy. Některé organizace na místě působily ještě letos. Peníze posloužily na bezprostřední humanitární a psychosociální pomoc a podporu rodin, komunitního života i na obnovu veřejného prostoru. Na místě katastrofy od počátku pomáhali pracovníci Člověka v tísni, humanitární organizace ADRA, Českého červeného kříže a diecézní Charity Brno. Organizace zajišťovaly materiální pomoc, poskytovaly psychologickou pomoc, sociální i dluhové poradenství. ADRA koordinovala řemeslníky a dobrovolníky podle poptávek domácností, provozovala infostánek a ve spolupráci s firmami dodávala materiál. Český červený kříž kromě zdravotnické a psychosociální pomoci poskytl i mobilní veterinární ošetřovnu. Pracovníci diecézní Charity Brno kromě pomoci s odklízením trosek a psychologické podpory také obcházeli domácnosti, organizovali podpisy smluv a poskytovali informace. Luděk Savana Urbánek, Brno.
2: 80kové léto na Signál Rádiu.

0: Máte naladěné ranní vysílání Signál rádia, jenom minuty nás dělí od 8 hodiny a tak je čas na dobrou zprávu, která nás zavede k novému turistickému cíli.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál rádiu.
0: Jestli budete mít o prázdninách čas, tak si udělejte výlet do Nových dvorů na Novojičínsku. Tam se totiž po 84 letech znovu roztočily lopatky unikátního větrného mlýna a více o roztočení lopatek prozradí technik a lektor mlýna Jan Fiala.
2: Já jsem byl teda osobně proti tomu, aby se to vůbec točilo, protože ten mlýn opravdu má svůj věk, je starý a 80 let se nehnu. A samozřejmě všechny tyto ty věci mají svoje rizika, takže já jsem z toho až tak úplně nadšený nebyl. Nicméně víme, že to funguje, kdyby jsme opravdu doplnili ty dračky do toho rotoru a byl pořádný vítr, tak se to normálně roztočí a normálně to poběží.
0: Větrný mlýn vznikl před rokem 1880. U Nových dvorů stojí údajně od roku 1910, kam byl převezen z blízkého Leskovce a podle dochovaných záznamů mlel ještě v roce 1942. V Česku je jediným mlýnem svého druhu. Další památka se tak dočkala své obnovy a záchrany pro budoucí generace.
1: To byla dobrá zpráva dnešního rána na Signál rádiu.

0: Na Signál Rádio nám právě teď dospíval Freddie Mercury, 4 minuty nás dělí od 8 hodiny, se mnou ve studiu opět Lučka, vítám tě.
1: Hezký den.
0: Já myslím, že téma počasí a horko bude ještě chviličku rezonovat, nejenom tady u nás. Česko zažilo rekordně horký víkend, ale myslím si, že to nebylo nic v porovnání se skutečným teplotním rekordem na naší planetě. Zatím stále nejvyšší oficiálně naměřená teplota byla v roce 1913 v údolí smrti v Americe, kde bylo 56,7 stupně Celsia.
1: Tak to bych umřela.
0: To je ano, proto se to jmenuje údolí smrti.
1: No, to je přesný.
0: Naopak nejchladnější místo na planetě, to má rekord z roku 1933, což je na Sibiři, a tam bylo minus 67,7 stupně.
1: Tak to bych umřela taky. Nechtěl, to jsou extrémy.
0: Ne, nechtěl bych ani na jednom z těch místech žít. Myslím, že tady u nás v Česku je tak akorát v pozovkách.
1: No, jak se to vezme? No, ten víkend teda jako tomu moc nenasvědčoval, ale ne, dobře, Jiříku.
0: Zase dramatické to v těch dalších dnech už nebude. No.
1: Jo, ochladí se, osvěžíme se, konečně. Dobře, osvěží vás na ty zprávy. Vláda dnes oznámí složení české delegace na summit NATO a rekordně vysoké teploty zaznamenaly během včerejška také kromě nás, tak i v Německu a v Polsku. Kolik naměřili, to si řekneme za okamžik.
0: A pak pokračuje 80. léto Signál rádia John Farnham, Michael Jackson a nebo zpěvačka Sandra.
2: Signál rádio doprava.
0: Po nehodě je neprůjezdný jeden pruh na dálnici D1 na 28. kilometru ve směru na Prahu, tvoří se tady pomalu jedoucí kolona. Nehoda s únikem paliva vás drží na dálnici D1 na 212. kilometru ve směru od Vyškova na Brno a bouralo se na silnici 385 v Kuřimi na Brněnsku. Místem se aktuálně jezdí pouze jedním pruhem kyvadlově. Signál rádio přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné pondělní ráno na Petra a Pavla přeje Lucie Sinková. Vláda dnes oznámí složení české delegace na summit NATO v Ankaře. Po rozhodnutí ústavního soudu na seznam doplnila i prezidenta Petra Pavla. Delegaci ale má podle ministra zahraničí Petra Macinky nadále vést premiér Andrej Babiš. Kabinet zároveň rozhodne o případném prodloužení omezení cen pohonných hmot, které končí na konci června. Stovky cestujících vlaku RegioJet z Budapešti do Prahy zažily včera několika hodinové komplikace. Kvůli poruše klimatizace zůstala souprava stát na trati a cestující následně dlouhé hodiny čekali na náhradní vlak v Parnu na nádraží v Březové nad Svitavou. Do cíle dorazili s výrazným zpožděním. Několik lidí kvůli vysokým teplotám skolabovalo a museli je ošetřit záchranáři. A rekordně vysoké teploty zaznamenaly během včerejška i v Německu a Polsku. Nové maximum bylo naměřeno také pro slovenské hlavní město. V Německu předchozí rekord přitom padl teprve v sobotu. V Polsku naměřili ve městě Svoubice na západě země 40,5 stupně. V Bratislavě pak krátce před 16. hodinou teplota na stanici ve čtvrti Koliba vystoupila na 39,5 stupně Celsia.
0: Co se děje v regionu?
2: Maršál Radecký se vrátí na pražské Malostranské náměstí. Zastupitelé Prahy totiž schválili žádost, ve které město požádá ministerstvo kultury o originál sochy, která tu stála do roku 1919 a nyní je v lapidáriu Národního muzea. Radecký by měl stát uprostřed volného prostranství a hledět směrem na poslaneckou sněmovnu. Náklady na návrat sochy se odhadují na 15 až 30 milionů korun. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Do vyřazovací části mistrovství světa dnes vstoupí fotbalisté Brazílie. Podrobnosti má sportovní redaktor Petr Plintovič.
3: Brazilce čekají v prvním kole play-off fotbalisté Japonska. Výkop je v 19 hodin středoevropského času. Ve 22:30 půjdou do akce Němci proti Paraguaji. Ve 3 hodiny v noci pak vyběhnou na trávník Nizozemci s Marokem.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Čekáme jasno až polojasno. Během dne bude od západu oblačnosti přibývat. Objeví se přehánky nebo bouřky, a to i velmi silné. Nejvyšší dnešní teploty na západě a severozápadě kolem 29 stupňů, jinak většinou 31 až 36. Na Moravě a ve Slezsku dokonce až 39 stupňů Celsia. To byly zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
4: Ranní vysílání Signál Rádia pokračuje také s 8 hodinou. Ve studiu je s vámi Jirka Svoboda a já vás za chvíli zavedu na jeden chystaný filmový festival, který připomene jednu velmi slavnou postavu, kterou snad milují všechny děti i dospělí. Na to si určitě počkejte. A nesmíme zapomenout na soutěž. Tento týden můžete v našem vysílání získat rodinnou vstupenku, kterou můžete využít pro návštěvu jakékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Před 8:30 se vám budou hodit telefony s číslem 910 260 910. Budeme hrát kvízovou hru Ano nebo ne. Tak dál držte signál. Všem přeju hezký poslech.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

Je tu nový den a s ním ráno na Signál Rádiu. This is the story of my baker.

0: Máte naladěné signál rádio a mám pro vás tip na jeden filmový festival. V Ostrově u Karlových Varů se letos odehraje už 58. ročník dětského filmového a televizního festivalu Oty Hoffmana, který připomene 60 let od vzniku prvního scénáře, ve kterém se objevila slavná postava pana Tau. Víc prozradí ředitel festivalu Vladimír Keblušek.
1: Je to 60 let od vzniku vlastně první verze pana Tau. My se na to velmi těšíme, protože Ostrov chceme zabalit do buřinek, do bílých kytek. Lidé se budou moci potkat s panem Tau v ulicích. Budou si moci, když nám to dovolí počasí, vyletět balónem a podívat se nad Ostrov. A plánujeme spoustu takovýchto aktivit směrem k panu Tau.
0: Dětský filmový a televizní festival Oty Hoffmana se bude konat od 11. do 16. října, a to nejenom v Ostrově, ale také Karlových Varech a Sokolově. Letos nabídne přes 40 snímků. Hlavní ocenění Zlatou buřinku si letos odveze herečka Veronika Frajmanová, známá z mnoha filmů a pohádek.
2: Signál rádio vám

Dnešní ráno trávíte se Signál rádiem. O víkendu nám padnul absolutní teplotní rekord pro Česko a dnes možná budou padat další rekordy. 29. června 1947 v pražském Klementinu naměřili bez jedné desetiny 35 stupňů a to je hodnota, kterou dnes na mnoha místech Česka překonáme. Přes den totiž bude ze začátku jasno nebo polojasno, ale od západu se bude postupně zatahovat a objeví se přehánky a bouřky. Místy mohou být i silné a doprovázené kroupami. Většinou naměříme od 29 do 36 stupňů, ale na Moravě bude ještě až 39 stupňů Celsia. Na horách potom kolem 28. No a velmi podobně bude vypadat také zítřek, ale už v druhé půlce týdne se opět dočkáme více sluníčka. Užijte se.

0: Na Signál Rádiu nám dospívala Sandra, za chvíli to bude Petr Janů s Petrem Jandou a hned po nich budeme hrát kvízovou hru Ano nebo ne a na soutěž budete potřebovat telefonní číslo 910 260 910. Pojďme ale ještě mrknout, o čem dnes informují zpravodajské weby.
1: Signál Rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Čeští záchranáři se ve Venezuele zapojili do práce na záchraně přeživších po rozsáhlých středečních zemětřeseních. Do terénu vyslali 3 průzkumné týmy, které prověřily několik lokalit, kde by se ještě mohli nacházet živí zavalení lidé. Pohřešují se stále 10 000 lidí. Mladým lidem už nestačí káva. Z nápoje chtějí mít prémiový wellness produkt. To znamená, že nemá pouze zahnat žízeň nebo dodat kofein. Mladí lidé od nápoje také očekávají, že je zasytí, uklidní, podpoří trávení a nebo zlepší soustředění. Nápojové značky se na to snaží reagovat, přibývají proto proteinové kávy nebo nápoje z CBD. Současná klimatická změna je podle Českého hydrometeorologického ústavu mimořádně rychlá a lidé se na ní musí adaptovat. Překonání teplotního maxima pro Českou republiku o 1,5 stupně je podle meteorologů naprosto bezprecedentní. V Doksanech na Litoměřicku 2 dny po sobě naměřili nové absolutní teplotní maximum pro Česko, nově činí 41,9 stupně. A čtvrtkařka Lourdes

0: Dvě minuty před půl devátou Petr Janů a Petr Janda nám dávali takový vzkaz. Jedeme dál a my jedeme také dál. Teď už je čas na soutěž, proto můžete začít vytáčet telefon do našeho studia 910 260 910.
1: Ano nebo ne? Na Signál Rádiu.
0: No a dnes opět hrajeme kvízovou hru Ano nebo ne, ve které můžete za jediné správné slovo tento týden získat rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let do českých jeskyní a vy sami si vyberete, kterou ze 14 jeskyní na tuto vstupenku navštívíte. Tak tady je Jirka Signál Rádio, kdo se nám dovolal?
2: Hezký, dobrý den, tady Sabča.
0: Gabča, slyšel jsem dobře?
2: Sabča, Sabina.
0: Sabča, tak jo, Sabino, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Byla jste někdy v nějaké krásné jeskyni v Česku?
2: No, myslím, že jsem byla v té Balcarce.
0: Balcarce, no jasně, i to je jedna z jeskyní, kterou budete moci na tuto rodinnou vstupenku, pokud budete úspěšná, navštívit. Tak abychom to nezdržovali, dám vám jednoduchou otázku a vy odpovídáte pouze slovem ano nebo ne. Jste na to připravená?
2: Ano.
0: Tak Sabino, našli bychom v České republice nejhlubší zatopenou sladkovodní jeskyni na světě, ano nebo ne?
2: Myslím, že jo. Je to Mariánský.
0: Ano, je to správně. Je to Hranická propast na Přerovsku, ta se nachází nedaleko veřejnosti přístupných z brašovských jeskyní. V roce 2022 se tady podařilo naměřit celkovou hloubku 450 metrů, což z ní činí nejhlubší zatopenou jeskyni na naší planetě. A vědci navíc odhadují, že by mohla sahat až do hloubky kolem 1 kilometru. Takže Sabino, vy získáváte rodinnou vstupenku, můžete jít na to dva dospělí, můžete sebou vzít klidně tři děti do 15 let. Je jedno, jestli to budou vaše děti, jestli to budou vnoučata, nebo vezmete děti od vašich sousedů, zkrátka uděláte si zážitek do některé ze 14 jeskyní. Ta vstupenka platí do kterékoliv z těchto jeskyní na jednorázový vstup. Berete?
2: Ano, beru.
0: No tak senzační. A jinak, jak se chystáte trávit léto a prázdniny?
2: Nějaká ta dovolená, nějaký ty koupáky bych chtěla.
0: Jasně, teď v tom horku to určitě bude chtít nějaký koupák, anebo přesně zalézt někam do jeskyně, kde bývá kolem 7 až 9 stupňů, takže tam se doporučuje vzít si sebou nějaký ten svetr navíc. Tak jo, moc gratuluju, prosím, nezavěšujte, naslyšenou.
2: Ano. Děkuji, naslyšenou.
0: Tak, první zážitky na léto jsme rozdali. Rodinné lístky do jeskyní po celém Česku vám budu rozdávat zase zítra, takže poslouchejte ranní vysílání touto dobou. No a také mrkněte na všechny informace na našem webu signalradio.cz.
1: Ano nebo ne? Hrajte s námi za

0: 3 minuty po půl deváté na Signál rádiu Soul Sister. Za chvíli už to bude Kim Wilde, Dan Warwick a nebo F.R. David.
1: Signál rádio doprava.
0: S nehodou počítejte na silnici 35 u obce Libuň na Jičínsku a auto skončilo mimo vozovku na silnici číslo 13 u Kadaně na Chomutovsku. Tam to řeší policie. Jezdí opatrně, přejeme šťastnou cestu.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Signál rádi nám teď po půl deváté dospívala Kim Wilde a je čas věnovat se sportu. Jedno mistrovství světa skončilo, to druhé stále pokračuje a podrobnosti o hokejbale a fotbale má náš sporták Petr Plintovič.
1: Signály ze sportu.
2: Čeští hokejbalisté sáhali na domácím světovém šampionátu po historickém zlatu. Ve finále v Ostravě ale prohráli s Američany 1-2 v prodloužení a bylo z toho třetí stříbro v řadě. Do All-Star turnaje byli vybráni brankář Vojtěch Mokry, obránce Jiří Hrabár a útočník Matyáš Bláha. Nejlepšími hráči na svých postech byli vyhlášeni bek Martin Kubíček a útočník Jan Čejka. A fotbalové mistrovství světa dnes pokračuje vyřazovací částí. Brazilce čekají od 19 hodin v prvním kole play-off fotbalisté Japonska. Ve 22:30 půjdou do akce Němci proti Paraguaji. Ve 3 hodiny v noci pak vyběhnou na trávník Nizozemci s Marokem.
1: Signály ze sportu.

0: Přeju vám klidné pondělí ve společnosti Signál Rádia. Počasí dnes bude v Česku různorodé, přes den bude ze začátku jasno nebo polojasno, ale od západu se postupně začíná zatahovat, objevují se přehánky a bouřky, místy mohou být i silné a doprovázené kroupami a také velmi silným větrem. Většinou naměříme od 29 do 36 stupňů, ale na Moravě může být ještě až 39. Úterý nám potom přinese velkou oblačnost, místy se budou tvořit přehánky nebo bouřky a večer bude srážek dál přibývat, zítra pak naměříme 27 až 32 stupňů. A velmi podobná bude také středa, kdy bude oblačno až zataženo, na většině území přehánky nebo bouřky a naměříme 21 až 26 stupňů. Od čtvrtka už se pak bude obloha protrhávat, takže jestli vás tento týden čeká dovolená v Česku, nebojte, v druhé polovině týdne si slunce užijete dost.
1: Léto s hudbou vašeho mládí. To je 80kové léto na Signál Rádio.

0: Diane Warwick v ranní vysílání Signál Rádia, za chvíli už FR David nebo Pointer Sisters, ale teď míříme na zámek Kačina u Kutné Hory, který i o prázdninách nabízí velmi pestrý program a pozvánku přináší kolega Honza Navrátil.
1: Hezký den, stalo se už velmi dobrým zvykem, že zámek Kačina na Kutnohorsku chystá na prázdniny hned několik akcí. Ani letos tomu nebude jinak, a tak vás pozvu třeba na přelom července a srpna, kdy tady proběhne akce Kačina pod hvězdami, která nabídne muzikály Rebelové, 50 odstínů a nebo pro děti pohádku Lotrando a Zubejda. Když jsme u těch dětských programů, tak nesmím zapomenout na zdejší pohádkové úterky, středy i čtvrtky, kdy divadelní spolky hrají pohádky právě pro děti. Samozřejmostí jsou také prohlídky zámku ve vybrané dny i se zdejším Duchem Rudým a velmi lákavé jsou i noční prohlídky zámku. Hrát se tady bude také divadlo pro dospěláky. Například 11. července je na programu Strašidlo Kentervilské. Kdo si chce protáhnout tělo, tak má také možnost. Každý čtvrtek se v zámeckém parku cvičí yoga a nesmím zapomenout ani na koncerty. Festival Rock In nabízí areál zámku 18. července, 8. srpna se chystá 90. diskotéka a 25. srpna tu vystoupí aktuální zlatý slavík Václav Neutbarta. Tak pokud jste si vybrali, tak se na Kačinu vypravte. Hezké zážitky přeje Honza Navrátil. Signál Rádio.

0: Ladíte si na rádio, máme za sebou tropický víkend, kdy dvakrát po sobě padl absolutní teplotní rekord pro Českou republiku. Není proto divu, že hledáme způsoby, jak ochladit sebe a také naše domácnosti. V těchto tropických dnech nejčastěji vyhledáváme v obchodech klimatizace, ventilátory, led anebo bazény a příslušenství do nich. Více říká mluvčí srovnávače cen Heuréka Ondřej Šveda.
1: Největší boom zažívají mobilní klimatizace, zájem o ně byl oproti předchozímu týdnu čtyřnásobný. Silně rostly i ochlazovače vzduchu skoro trojnásobně a ventilátory posílily o 150%. Výrazně vzrostl také zájem o klasické klimatizace, a to o 2/3.
0: Jenom doplním, že chladit prostory bychom měli průběžně a ne až ve chvíli, kdy přijdou tropické teploty. Ideálně je také držet rozdíl mezi venkovní a vnitřní teplotou kolem 6 až 8 stupňů.

0: Necelé 4 minuty před 9 hodinou na Signál Rádio skupina Pointer Sisters. To je závěr pondělního rána 29. června, kdy mají svátek Petra a Pavel. Se mnou ve studiu 5 Lucka, vítám tě.
1: To byla energie ve srovnání s námi.
0: Ano, to byla energie, Mnozí nespali kvůli velkým horkům v noci, ale dneska vlastně bude ještě pro někoho další důvod, proč se bude špatně spát, protože na dnešek připadá úplněk.
1: Jahodový.
0: Jahodový, no.
1: Jahodový koktejl.
0: Ale on nemá vlastně nic společného s tím, že by byl červený jako jahody, nebo měl snad tvar jahody, to už vůbec ne, ale to je proto, že severoameričtí indiáni mu tenkrát dali tento název, protože v té době dozrávaly lesní jahody tam u nich.
1: Je lesní jahody,
0: dneska
1: to se
0: už nám dozrávají o něco dřív, protože přeci jenom ta teplota se otepluje, ale prostě na konci června je to jahodový úplněk.
1: Země se otepluje, si chtěl říct. Nebo...
0: jo, je to tak.
1: No, ale jenom si mi připomněl a vybavila jsem si situaci, kdy jsem chodila do školy a blížilo se konec vlastně školního roku a my jsme chodili s kamarádkami tam u nás na takový kopec a tam jsme sbírali ty jahůdky lesně, tak krásně vonily a byly šťavnatější a lepší než ty, co jsme měli na zahradě. No, tak teď jsem naštvala maminku, tak se o to tak stará, veď, ale lesní jsou lesní.
0: Uvidíme, jestli ten jahodový úplněk bude k vidění, protože přece jenom do Česka už přichází oblačnost. Díval jsem se aktuálně na nějaké radarové odrazy, tak na Karlovarsku a kousek před Prahou už máme nějaké první srážky a další oblačnost ještě bude přicházet a tam u těch západních hranic s Německem dokonce na té německé straně padají kroupy. A
1: jejda,
0: to všechno
1: mane.
0: Jde k nám.
1: Jo, já jsem koukala, že nás to asi nemine. No.
0: Asi ne.
1: Ale jahodový úplněk asi nebude tak vonět. Jako jahůdky lesní. Pojďme ke zprávám, ano. Nákup vrtulníků pro leteckou službu policie má zpoždění dokonce několik let. Kolik přesně, řekneme si za chvilku a taky si řekneme, o kolik stupňů se ochladí tento týden, ty už to naznačil, přichází bouřky, kroupy a něco všechno, ochladí se.
0: Ale i tak pokračuje 80. léto na Signál Rádio, za chvíli Shakin Stevens, Bananarama nebo Ricky Povery.
2: Signál Rádio, doprava.
0: Praha, Vinohradská ulice, tady nefungují semafory a problémy způsobuje silný provoz. K nehodě došlo na dálnici D1 na 211. kilometru od Vyškova na Brno. Čekejte tady možné zdržení. Kamion s defektem překáží na D1 na 175. kilometru ve směru z Brna na Prahu a zdržení kvůli porouchanému vozidlu čekejte také na D8 na 31. kilometru ve směru z Prahy na Ústí. Signál Rádio přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké první prázdninové pondělí především pro školáky přeje Lucie Sinková, no a pro nás pracující za chvilku pro osvěžení muzika z 80. let, teď zprávy. Zákaz prodeje energetických nápojů do 16 let věku, nebo omezení jejich dostupnosti třeba ve školách nebo automatech. Skupina poslanců přepracovává návrh, který měli politici na stole už v minulém volebním období. Předložit ho chce ještě letos. Pro regulaci je v této oblasti i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Nákup vrtulníků pro leteckou službu policie České republiky má 8 let zpoždění. Hangár v Praze je 20 let v havarijním stavu, zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad. Po suchém a rekordně teplém týdnu už včera do Česka dorazily bouřky. Ty se zatím vyskytovaly jen v západní polovině Čech a objevovaly se i kroupy, například na Šumavě. Dnes ještě na jihu Moravy naměříme až 39 stupňů, ale postupně se tady bude ochlazovat. V druhé polovině tohoto týdne teploty klesnou na 22 až 27 stupňů Celsia.
0: Co se děje v regionu?
2: 700 metrů dlouhá zeď v ulici Vlastina na Praze 6 se proměňuje na umělecké dílo. Několik sprayerů tu pracuje na jednom z největších muralů v Evropě. Na zdi, která patří ke zdejším kasárnám armády České republiky, vzniká celkem 30 obrazů, přičemž polovina bude od českých autorů. Použité spreje jsou na akrylové bázi. Hotové obrazy se pak překryjí antigrafity nátěrem. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Tenistka Karolína Muchová se po zisku titulu na turnaji v Bad Homburku vrátila před Wimbledonem zpět do elitní světové desítky. V žebříčku WTA se posunula na 9. místo a jediná příčka jí dělí od kariérního maxima, kterým je 8. místo ze závěru roku 2023. Nejlepší z českých tenistů je aktuálně Jiří Lehečka, který drží místo 14.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude jasný až polojasný, ale během dne v západní polovině Čech a odpoledne jinde se budou tvořit místní přehánky nebo i bouřky a místy i velmi silné. Nejvyšší dnešní teploty na západě a severozápadě Čech budou okolo 29 stupňů. Jinak naměříme většinou 31 až 36 a na Moravě a ve Slezsku až 39 stupňů Celsia. To byly zprávy a teď na Signál Rádiu hudba 80.
0: Signál Rádio.
3: Signál Rádio. Na Signál Rádiu jsme překročili 9. hodinu a začíná tak pondělní dopoledne. Na sociálních sítích se objevila informace, že k letošnímu 50-letému výročí od vydání hitu Dancing Queen od skupiny ABBA vyjde jeho speciální remasterovaná edice. V prodeji by se měl objevit 14. srpna. No a další zajímavosti ze sociálních sítí slavných hvězd přidáme už za malou chvíli. S vámi je dál Jirka Svoboda a přeju hezký poslech.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Dopoledne se nám na Signál Rádiu pomalu rozjíždí a s novým týdnem přichází kolega Martin Čípa a nese nové zajímavosti, které se v poslední době objevily na sociálních sítích slavných hvězd.
1: Hvězdy na síti. Na Signál Rádiu.
2: Robbie Williams minulý týden vyrazil na dlouho očekávané turné. Na některých místech odehraje solové koncerty, někde se postaví po bok dalších hvězd na letních festivalech. Třeba na začátku srpna, kdy se stane hlavní hvězdou bratislavského Love Stream festivalu. Duran Duran odehráli velkolepý koncert v Praze, kde představili kromě nových kousků i legendární hity. Kromě nadšení z českých fanoušků sdíleli na Instagramu taky video ze svých toulek Prahou. Vyrazili dokonce na plavbu po Vltavě, a to za zvuku nového singlu Free to Love. Koncerty naopak ruší Lionel Richie. Musel předčasně ukončit svůj koncert v Minnesotě, protože se mu neudělalo dobře. Na radu svého lékaře pak odložil další vystoupení. Od té doby jeho sociální sítě mlčí, ale pod příspěvky se objevily stovky podpůrných komentářů. A kapela Inexis láká na neobvyklý projekt. Taneční soubor v americkém Queenslandu totiž představil unikátní baletní show, jejíž choreografii budou doprovázet právě songy Inexis. Přestože je vystoupení určené pro živé publikum, fanoušci v komentářích prosí o možnost zhlédnout jeho záznam online. I Signál Rádio najdete na sítích, na Instagramu a Facebooku, tak nás sledujte. Hezký poslech přeje Martin Čípa.
1: Hvězdy na síti na Signál Rádio.

0: se nachází zvláštní náhrobek se zašlým písmem. Patří Alžbětě Janě Vestonii, Angličance žijící v Praze. Její příběh je spojený s dobou Rudolfa II. A také slavným alchymistou magistrem Kellym. Mimo jiné se dozvíme, jak se díky svým básním stala uznávanou celebritou své doby a první ženou, které v českých zemích vyšla tištěná kniha poezie. Víc prozradí David Černý u nás na Signál Rádiu zítra krátce popolední.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami se vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
4: Signál Rádiu posloucháte online
2: na signálradio.cz.

0: V dopoledním vysílání Signál rádia nám zpívala Kylie Minogue, za chvíli už to budou Smokey nebo Eurythmics, ale teď se ještě v horkém letním dni vydáme k vodě. Pár tipů přináší kolega Luboš Dvořák.
1: Voda patří ke středním Čechám stejně neodmyslitelně jako hrady, zámky nebo cyklostezky. Oblast obepínající Prahu má více než 500 km splavných vodních cest a vodáckých řek, tedy nejrozsáhlejší síť vodních tras v Česku. Ať už dáváte přednost plavbě nebo kajutové lodi, vodáckému putování, výletnímu parníku nebo odpočinku na břehu, najdete v regionu vše. Vedle tradičních vodáckých řek Sázavy, Berounky nebo Jizery lákají k pobytu také přehrady Slapy a Orlík. Koupání v přírodě, například u jezera Lhota nebo u Nového rybníka v Příbrami, i oblíbené lokality pro vodní sporty. Jednou z nich jsou Probošská jezera, kde si lze vyzkoušet paddleboard nebo adrenalinové vodní sporty. Vodní zábava čeká také v akvaparcích Příbrami, Berouně nebo Mladé Boleslavi. U vody nechybí ani kempy, půjčovny lodí nebo výletní plavby propojící plavbu s poznáváním historických měst a památek, zejména na Labi. Od vody zdraví Luboš Dvořák.

0: Noční vysílání Signál Rádia se přiblížilo k 10. hodině, už máme nachystané další zprávy a po nich to nejlepší z 80. let. London Beat, zpěvačka Cher nebo Michael Cimbello, takhle bude pokračovat 80. léto.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Tři auta jsou v sobě na silnici 380 u Brna, na místě jsou záchranáři. Kamion havaroval na dálnici D11 na 13. kilometru ve směru z Prahy na Hradec Králové a záchranka zasahuje u nehody motorkáře na dálnici D7 na 2. kilometru ve směru z Prahy na Chomutov a tady se tvoří kolona. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
1: Rozhovory na Signál Rádiu, to jsou inspirativní hosté, zvídavé otázky, aktuální i nadčasová témata, z brusu nové informace i zajímavosti, které se nikde jinde nedozvíte. Rozhovory vysíláme každou středu dopoledne a reprízujeme každou neděli v podvečer. Nenechte si ujít zajímavé povídání s našimi hosty. Záznamy pak hledejte na našem webu www.signalradio.cz.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je 29. června, pěkné dopoledne, přeje Lucie Sinková. Vedení vládního hnutí ANO má dnes odpoledne schvalovat nominace pro senátní a obecní volby, které se odehrají 9. a 10. října. Po rezignaci krajského lídra a kandidáta na primátora Ondřeje Prokopa je pro ANO problematická situace v hlavním městě. Všech politických funkcí se vzdal minulý týden po kritice kvůli kauze zbyty, které nakoupil a neuvedl v majetkovém přiznání. Podle předsedy ANO a premiéra Andreje Babiše kauza hnutí poškozovala. Hasiči v Brně právě teď zasahují u požáru v sociálním zařízení v ulici Kocianka. Vyhlásili druhý stupeň poplachu. K požáru zamířilo 10 jednotek, tedy asi 50 hasičů, a zařízení evakuují. Máme za sebou pravděpodobně nejteplejší noc této vlny veder. Na téměř polovině měřících stanic teplota neklesla pod 20 stupňů Celsia. Na 12 z nich pak zůstala nad 25. Bezprecedentní vlna extrémních veder se ale chýlí ke konci. Studená fronta přinese silné bouřky a následně se od západu začne citelně ochlazovat. Od poloviny týdne se častěji ukáže slunce a teploty se ustálí na normálních hodnotách kolem 25 stupňů. Úlevu od hor nám zajistí i osvěží noci s minimy kolem 12 stupňů Celsia.
0: Co se děje v regionu?
2: Lepšího parkování se dočkají zaměstnanci pražského letiště Václava Havla. Společnost pro ně plánuje výstavbu nového parkovacího domu, který nabídne 1098 stání. Stavět by se mělo začít už v příštím roce a 9podlažní parkovací dům za 1,2 miliardy korun by měl být hotový v roce 2029. Součástí bude také 26 stání pro handicapované. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel si i ze svého třetího startu na diamantové lize odváží skvělé druhé místo. V Paříži nestačila pouze na olympijskou šampionku Paulínovou z Dominikánské republiky. Česká atletka navíc znovu posunula své osobní maximum. V letošní sezóně je tak nejrychlejší Evropankou a ve světových tabulkách jí patří čtvrtá příčka.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Je jasno nebo polojasno, ale postupně se od západu obloha zatáhne a přijdou velmi silné bouřky, které mohou doprovázet přívalové srážky. V nárazech vítr může dosáhnout rychlosti 70 až 90 km v hodině. Spadne kolem 50 mm vody a mohou se objevit i více než 2 cm kroupy. To byly zprávy a teď na Signál Rádio hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Bylo 10 hodin a vy pondělní dopoledne trávíte se Signál Rádiem. Dnes je 29. června a v roce 1994 to byl den, kdy zpěvačka Barbara Streisand vytvořila nový rekord poté, co vydělala 16 milionů dolarů za sérii koncertů ve slavné Madison Square Garden. Docela slušný přivýdělek na důchod, ale my za chvíli přidáme i další zajímavosti z hudební historie. Ve studiu je s vámi Jirka Svoboda a přeju hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Dobré dopoledne, jestli se slyšíme, pak máte správně naladěné Signál Rádio, kam už přichází kolega Lukáš Bláha. Jeho parketou je hudební historie a právě teď nás provede událostmi, které spojuje datum 29. června.
1: Signály hudební minulosti. Signály hudební minulosti.
2: Vykopáváme rokem 1985. To Mick Jagger a David Bowie nahráli song Dancing in the Street v legendárních londýnských studiích Abbey Road pro charitativní organizaci Live Aid. Video plné rozšafných tanečních kreací stihli natočit týžden přesně před 41 lety.

Vkračujeme na plátna kin. 29. června 1987 měl premiéru snímek The Living Daylights, u nás známý jako Dech života. První bondovka, ve které se představil herec Timothy Dalton jako 007. Ústřední píseň pro film napsali norští aháči.

závěru jdeme do předposledního června letopočtu 1989. Pecha Boys, dvojice tehdy známá svou nechutí k živému hraní, odstartovala v Japonsku první celosvětové turné. Čítalo 14 zastávek. Kromě země vycházejícího slunce se Neil Tennant a Chris Love vydali do Hongkongu a Velké Británie.

0: Máte naladěné Signál Rádio a tento týden se vám vyplatí poslouchat naše ranní vysílání. Až do pátku totiž u nás můžete vyhrát rodinné vstupenky do jeskyní po celém Česku a navíc si sami vyberete, kterou z nich navštívíte. Česko je bohaté na jeskyní systémy s krápníkovou i jinou zajímavou výzdobou a lze se v nich schovat před spalujícím horkem slunečních paprsků, ale také během deštivých dní. Rodinná vstupenka je pro dva dospělé a až tři děti do 15 let. Jestli chcete vyhrát, poslouchejte dobře ranní vysílání, kde hrajeme kvízovou hru Ano nebo ne. K výhře vám tak stačí jedno jediné správné slovo. Držím vám palce a na detaily se určitě podívejte na náš web signalradio.cz.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio. Posloucháte online na signalradio.cz.

0: Klasik na rádu nám právě teď zpívali Kamufláž. Máme 10 hodin 41 minut a po víkendu dorazil do studia Lukáš Frélich. Vítám tě tady.
1: Hezké dopoledne.
0: Tak si představ, že nám píše posluchač Roman. Píše, jsem rád za vaše Signál rádio. Co jsem ho prvně slyšel, už nic jiného neposlouchám. 80ky jsem prožíval v 15 a výš. Tenkrát ty písničky byly jenom na Bayernu nebo na rádiu Luxemburg a nebo na lepších diskotékách. Moc vám taky děkuji za DAB+, že vás můžu poslouchat všude. No tak my samozřejmě Romanovi moc děkujeme.
1: A to zdravíme, potěší. Romano.
0: Užijte si, Romane, s námi 80kové léto. Děkujeme za tyto vzkazy. Můžete klidně posílat taky přes naši mobilní apku nebo na naše sociální sítě, kamkoliv chcete.
1: A nezapomeňte na fotky, třeba pokud budete na nějakém pěkném místě nebo na dovolené, i ty můžete poslat přesně přímo tak k nám do studia.
0: Z koupačky, z grilovačky, z výletu a tak dále. Tak jo, 80kové léto bude pokračovat teď už pod taktovkou Lukáše. Jirka se loučí a zítra v 6 ráno zase. Ahoj.

0: Duren, chviličku před 11. hodinou, krásné pondělní dopoledne, tady je Signál Radio. Za moment Aneka, taky Bruce Springsteen nebo třeba Roxette, tak chutná osmdesátkové léto. Teď už nesmí chybět zprávy a taky informace z dopravy.
1: Signál Radio doprava.
0: Pokud se chystáte vyjet z Prahy ve směru na Hradec po dálnici D11, tak tam nenajíždějte. V místech, kde chybí most na začátku dálnice, se vytvořila kolona a neprojedete tudy. Další komplikace vás potom čeká v opačném směru na příjezdu do Prahy po mladoboleslavské dálnici D10, 6. kilometr. Tady je nehoda osobáku a je neprůjezdný pravý jízdní pruh. Kolona je od sjezdu na Brandýs nad Labem už, takže počítejte s tím, že je lepší sjet dříve a hlavně jeďte opatrně.
2: A

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Stále pěkné červnové dopoledne přeje Lucie Sinková. Letecká služba policie České republiky měla už 8 let používat minimálně 3 nové lehké vrtulníky. Měly sloužit k zajištění nepřetržité pohotovosti a záchranné služby. Měla mít i nejméně 2 velkokapacitní vrtulníky schopné přepravit celé speciální policejní nebo hasičské jednoty. Ještě loni v prosinci ale nemělo ministerstvo vnitra tyto vrtulníky k dispozici. Zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad při kontrole peněz, které resort vynaložil na leteckou službu. Naproti tomu peníze na policejní drony vynaložilo vnitro účelně. V noci z dneška na zítřek, konkrétně kolem 2 hodiny ranní, ozáří noční oblohu jahodový úplněk ve znamení Kozoroha. Tento červnový úplněk je v lidových tradicích známý jako jahodový měsíc, tedy období, kdy dozrávají sladké plody a příroda vrcholí ve své síle. Záchranářům se podařilo z trosek po 2 ničivých zemětřeseních, která ve středu zasáhla Venezuelu, vyprostit otce se synem, informuje o tom agentura Reuters. Pod zřícenou budovou byli uvězněni 4 dny. Zemětřesení si ve Venezuele vyžádali nejméně 1450 mrtvých a 10 000 lidí se stále pohřešují.
0: Co se děje v regionu?
2: Krom letního jízdního řádu musí cestující v Praze počítat i s několika omezeními. Už od víkendu se zhruba na 3 týdny zastavil provoz tramvají z Anděla do Radlic. Odstartovaly práce na přestavbě celého profilu Radlické ulice, zatím především v podobě přeložek inženýrských sítí. Dlouhodobé přerušení provozu se tady očekává příští rok. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: 6 českých tenistů dnes zasáhne do úvodního dne Wimbledonu. O postup do 2. kola budou na trávě v All England Clubu bojovat předloňská šampionka Barbora Krejčíková, nasazená 10 Karolína Muchová, turnajová 32 Kateřina Siniaková, Nikola Bartuňková, Daria Vidmanová a Dalibor Svrčina.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Je jasno nebo polojasno, ale postupně se od západu obloha zatáhne a přijdou velmi silné bouřky, které mohou doprovázet přívalové srážky. V nárazech vítr může dosáhnout rychlosti 70 až 90 km v hodině. Spadne kolem 50 mm vody a mohou se objevit i více než 2-centimetrové kroupy. To byly zprávy a teď na Signál Rádio hudba 80.
0: Signál Rádio.
3: Dvě minuty po 11. hodině, dobré pondělní dopoledne. Svět zná nejhlasitějšího člověka na planetě. Představím vám ho za chvíli a budeme taky hrát to nejlepší z 80. let. S vámi Lukáš Frelich a teď Michael Jackson.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

OMD teď s námi na Signál Rádiu. V 58 letech se zapsal do Guinnessovy knihy rekordů. To je Australán, který v místním městě pracuje jako obecní vyvolávač. Jeho mohutný řev si můžete poslechnout na internetu. Z videa se to tak úplně nezdá, ale jeho hlasivky vytváří zvuk 122,4 decibelů. Pro představu to je jako siréna sanitky z krátké vzdálenosti, nebo jako když v ruce držíte motorovou pilu. V této disciplíně mají také zástupce ženy. Za dámy je nejhlasitější učitelka z Irska a svůj rekord drží už od roku 1994.

0: že jsme na to mysleli i u nás na Signál Rádiu a proto v naší kvízové hře si můžete vysoutěžit a vstupenku, rodinnou vstupenku do jeskyní. Mám na mysli kvízovou hru Ano nebo ne, za správnou odpověď, tedy pokud ji tipnete dobře, právě získáte tuhle tu vstupenku a vybrat si můžete celkem ze 14 jeskyní, například Koně pruské jeskyně, tam je krásně, nebo taky jeskyně na Pomezí, nebo jeskyně na Špičáku a spousta dalších. Víc podrobností najdete na našem webu signalradio.cz a nezapomeňte hrát s námi Ano nebo ne.
1: Nejlepší probuzení do nového dne. To je Ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je Ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Michal David a single, který pořád hodně baví. Za chvíli Madonna, Jason Donovan nebo třeba zpěvačka Sandra. Tak zůstaňte dál v naší společnosti a mějte hezké pondělí.

0: Zpěvačka Sandra, chvilku před polednem, tady je Signál Rádio a to nejlepší 80-kové léto. Za chvíli Queenie, CC Catch nebo třeba John Lennon. Teď už nebudou chybět zprávy a taky informace ze silnic.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor, dejte na dálnici D1 ve směru na Brno exit 21 na Mirošovice. Tady havarovalo osobní vozidlo do svodidel, projíždí se ve snížené rychlosti. Další komplikace vás potom čeká v centru Prahy, konkrétně na Praze 2 ulice Koupkova. Tady je nehoda autobusu a osobního vozidla. Místo je téměř neprůjezdné, ideálně jeďte jinudy. Šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné červnové poledne přeje za Signál Rádia Lucie Sinková. Jak už jsme vás dnes informovali, hasiči v Brně dopoledne zasahovali u požáru rozvodny v domově pro seniory v ulici Kociánka. Ještě před jejich příjezdem se evakuovalo 18 lidí, dalších 6 seniorů pomohli bezpečně vyvést hasiči. Požár likvidovali v dýchací technice, jak uvedl mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.
2: My jsme požár likvidovali v dýchací technice pomocí přenosných hasicích přístrojů, následovalo odvětrávání objektu a redukce sil prostředků.
1: Dodejme, že na místo vyjelo 10 jednotek, tedy zhruba 50 hasičů. Ceny letních táborů od loňska vzrostly. Přesto polovina rodin s dětmi v odpovídajícím věku letos své děti na nějaký typ tábora pošle. Pouze 22% dotázaných uvedlo, že ceny letních táborů zůstaly stejné jako loni. Téměř 60% rodičů zaznamenalo jejich zdražení. Největší zájem o letní tábory mají 4členné rodiny a rodiny se středními příjmy. Po historicky nejteplejším víkendu se v týdnu v Česku postupně ochladí. V jeho druhé polovině teploty klesnou na 22 až 27 stupňů Celsia. Dnes ale ještě teploty dosáhnou rekordních hodnot a hrozí silné bouřky s kroupami a větrem.
0: Co se děje v regionu?
3: Maršál Radecký se vrátí na pražské Malostranské náměstí. Zastupitelé Prahy totiž schválili žádost, ve které město požádá ministerstvo kultury o originál sochy, která tu stála do roku 1919 a nyní je v lapidáriu Národního muzea. Radecký by měl stát uprostřed volného prostranství a hledět směrem na poslaneckou sněmovnu. Náklady na návrat sochy se odhadují na 15 až 30 milionů korun. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Dalšími dvěma zápasy dnes pokračuje první kolo playoff fotbalového mistrovství světa. Pětinásobní šampioni z Brazílie nastoupí v Houstonu od 7 večer našeho času proti Japonsku a Německo pak v Bosnu od 10:30 večer čeká Paraguay.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Je jasno až polojasno, od západu bude ale během odpoledne přibývat oblačnosti. Objeví se přehánky a bouřky, které mohou být i velmi silné. Večer se srážky rozšíří i na Moravu a do Slezska. Teploty vystoupí na 31 až 36, na Moravě a ve Slezsku naměříme až 39 stupňů Celsia. Vítr bude nejdřív slabý až mírný, ovšem v bouřkách výrazně zasílí a místy budou padat i kroupy. To byly zprávy na Signál Rádio a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
4: 12 hodin a 2 minuty, společnost vám dělá Signál Rádio. Jakým dopravním prostředkem cestujeme na dovolenou nejméně? To prozradím za chvíli, k tomu přidám i další skvělé hity. S vámi Lukáš Frelich a tady je tuto Kotůňo, hezké poledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Takhle zní nejlepší osmdesátky a taky Signál Rádio. Přes polovinu Čechů se chystá vydat na letní dovolenou autem nebo karavanem. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos. Téměř čtvrtina Čechů plánuje strávit dovolenou v Chorvatsku, pětina v Polsku a zbytek například Itálii nebo Slovensku. Dopravní expert Roman Budský má obecné rady pro všechny řidiče, které čeká delší cesta do zahraničí.
1: První věc je mít v pořádku doklady, takže opravdu všechny doklady zkontrolovat. Další věc je půjdeme autem, dolej všechny ty kapalny, které tam jsou. Doporučuji před další cestou do zahraničí podívat se na auto i ze spodu, čili třeba mít někoho, kdo se autům trošičku věnuje, aby se tam podíval, jestli tam někde něco nesákne, není tam někde něco povoleného a tak dále. Další věc je, když to auto nakládáme, nic nesmí být v kabině na volno, protože při prudkém brzdění, při kolizi se z toho stane zabiják. Věci do kufru, těžké věci, co neníž, co nejvíc s těm zadním sedačkám, nahoře mi to lehčí a nahoře mi taky to, co bychom mohli potřebovat, nějaký drobné občerstvení, pití, výstražný trojúhelník. No a pak je samozřejmě potřeba, aby za volantem seděl zkušený a současně zodpovědný řidič.
0: Po autě a karavanu volí třetina lidí dopravu letadlem a pouze 8% chce jet na dovolenou v létě vlakem. Tento dopravní prostředek převládá zejména u nejmladší generace.

0: a nebo jen pod stan k rybníku za městem. Na tom vlastně nezáleželo.
1: 80kové léto mělo své neopakovatelné kouzlo.
0: Z tranzistoráku hráli Modern Talking, Sandra nebo Madonna a my měli pocit, že prázdniny nikdy neskončí. Časy se změnily, začali jsme létat, auta jsou rychlejší a místo mapy máme navigace.
1: Jedno ale zůstává stejné. Hity, které nestárnou.
0: Užijte si 80kové léto se Signál rádiem a hudbou, která vás vrátí do časů vašeho mládí. Signál rádio posloucháte online
1: na signalradio.cz.

0: pondělí odpoledne vám společnost dělá Signál Rádio. Příspěvkové organizace pomáhaly obnovit Moravu po tornádu. Podrobnosti přináší kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Humanitární organizace a nadace poslali na jih Moravy za 5 let na pomoc a obnovu po tornádu více jak 1,25 miliardy. Některé organizace na místě působily ještě letos. Peníze posloužily na bezprostřední humanitární a psychosociální pomoc a podporu rodin, komunitního života i na obnovu veřejného prostoru. Na místě katastrofy od počátku pomáhali pracovníci Člověka v tísni, humanitární organizace ADRA, Českého červeného kříže a diecézní Charity Brno. Organizace zajišťovaly materiální pomoc, poskytovaly psychologickou pomoc, sociální i dluhové poradenství. ADRA koordinovala řemeslníky a dobrovolníky podle poptávek domácností, provozovala infostánek a ve spolupráci s firmami dodávala materiál. Český červený kříž kromě zdravotnické a psychosociální pomoci poskytl i mobilní veterinární ošetřovnu. Pracovníci diecézní Charity Brno kromě pomoci s odklízením trosek a psychologické podpory také obcházeli domácnosti, organizovali podpisy smluv a poskytovali informace. Luděk Savana, Urbánek, Brno.

0: Dvě minuty zbývají do 13. hodiny a společnost vám dělá signál rádio. Za moment další osmdesátky, třeba McRaley, Helena Vondráčková nebo Brian Adams. Teď už nesmí chybět zprávy a taky informace z dopravy.
1: Signál rádio doprava.
0: Pozor, dejte na Praze 4, bouralo se na Novodvorské ulici u křižovatky s ulicí Zálesí. Tady je nehoda dvou osobních vozidel a částečně blokují provoz. Počítejte s nárazovým zdržením a jeďte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké pondělní odpoledne přeje Lucie Sinková. Na navýšení učitelských platů na úroveň 130% průměrné mzdy v Česku by bylo potřeba navýšit rozpočet školství na příští rok o 35 miliard korun. Novinářům to dnes řekl expert Daniel Minich.
2: Vlastně odehrají, co bych kdyby v tom roce 27, kdybych chtěl udržet ty nízké reální platy, třeba 11 miliard, kdybychom je chtěli obratem zvýšit těch 130, potřebovali bychom 35, respektive
1: k navýšení rozpočtu školství tak, aby dosahoval průměrné intenzity výdajů zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, by bylo potřeba navíc asi 40 až 50 miliard. Dodejme, že letos pracuje Ministerstvo školství podle schváleného rozpočtu s výdají 284 miliard korun. Češi mají letos největší zájem o byty v Itálii. Loni to bylo ve Španělsku. Meziročně zájem o italské byty vzrostl o 18%, jak uvádí analýza S-Reality. Nový pražský arcibiskup Stanislav Přibyl dnes obdržel ve Vatikánu od papeže Leva 14. palium, tedy součást slavnostního liturgického oděvu vysokých církevních představitelů. Stalo se tak při mši v bazilice svatého Petra v rámci slavnosti na počest svatých apoštolů Petra a Pavla.
0: Co se děje v regionu?
3: Ředitelství silnic a dálnic pokračuje s přestavbou mimoúrovňové křižovatky Aviatická v Praze na silnici 1/7 poblíž letiště Václava Havla. Kvůli navazujícím pracím na stavbě mostu se změnilo omezení na režim 2-1 směrem z Prahy na Chomutov. Nová mimoúrovňová křižovatka za téměř 900 milionů korun by měla být hotová v září příštího roku. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Bývalý fotbalový reprezentant Michal Krmenčík ukončil kariéru. Serveru Sport.cz 33-letý útočník a někdejší nejlepší prvoligový střelec řekl, že už nemá motivaci. V kariéře získal 3 mistrovské tituly z Plzní, vyhrál belgickou ligu či řecký pohár. Naposledy působil ve Slovácku, kde mu s koncem června vyprší smlouva.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Je jasno až polojasno, od západu bude ale během odpoledne přibývat oblačnosti. Objeví se přehánky a bouřky, které mohou být i velmi silné. Večer se srážky rozšíří i na Moravu a do Slezska. Teploty vystoupí na 31 až 36, na Moravě a ve Slezsku naměříme až 39 stupňů Celsia. Vítr bude nejdřív slabý až mírný, ovšem v bouřkách výrazně zasílí a místy budou padat i kroupy. To byly zprávy na Signál Rádio a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
4: Pár minut po 13. hodině jste se Signál Rádiem, kde se už za moment vrátíme do dnešního rána. K tomu hrát budeme to nejlepší z osmdesátek na start Tina Turner. Hezké odpoledne.
0: Signál Rádio. To nejlepší z osmdesátých let.

0: Takhle zní 80. léto na Signál rádiu. Vysoké teploty a chlazení, takové téma se řešilo dnes ráno.
1: Co zaznělo dnes ráno na Signál rádiu?
0: Máme za sebou tropický víkend, kdy dvakrát po sobě padl absolutní teplotní rekord pro Českou republiku. Není proto divu, že hledáme způsoby, jak ochladit sebe a také naše domácnosti. Zajímavý postřeh měl Jirka Svoboda.
2: V těchto tropických dnech nejčastěji vyhledáváme v obchodech klimatizace, ventilátory, LED anebo bazény a příslušenství do nich. Více říká mluvčí srovnávače cen Heureka Ondřej Švéda.
3: Největší boom zažívají mobilní klimatizace a zájem o ně byl oproti předchozímu týdnu čtyřnásobný. Silně rostly i ochlazovače vzduchu skoro trojnásobně a ventilátory posílily o 150%. Výrazně vzrostl také zájem o klasické klimatizace, a to o 2/3.
2: Jenom doplním, že chladit prostory bychom měli průběžně a ne až ve chvíli, kdy přijdou tropické teploty. Ideálně je také držet rozdíl mezi venkovní a vnitřní teplotou kolem 6 až 8 stupňů.
0: Co přinese zítřejší den, informace ze silnic nebo soutěžní kvíz? Ano, ne, vám dáme zítra ráno. Den startujeme už v 6, tak vstávejte s námi.
1: Vstávejte se Signál rádiem a budete vědět víc.

0: můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami si vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne? Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině. Ano nebo ne na Signál Rádiu.
2: Signál Rádiu posloucháte online
1: na signálradio.cz.

0: Takhle zní osmdesátkové léto a před námi je single, co jsme si nahrávali na pásku.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Eurodance byl v druhé polovině 80. let hodně oblíbený. Taneční hudební styl se líbil i u nás. Tenkrát se objevovalo hodně umělců a projektů za účelem podpořit rozvoj diska. Třeba německá zpěvačka se nikdy netajila tím, že se hudebně inspirovala u Modern Talking nebo Bad Boys Blue. Tak si pojďme připomenout její nejslavnější single. Patty Ryan, You're My Love.
1: Magneťák Signál Rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Přiblížila se 14. hodina, tady je Signál Rádio. Za moment Alanis Morissette, taky Mary Head, nebo třeba Falco. To nejlepší z 80. let je připraveno. Teď už pojďme na zprávy a taky na informace ze silnic.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor, dejte na pražském okruhu 60,5 km ve směru k dálnici D1 u sjezdu na Chlumeckou. Tady je nehoda osobního vozidla s nákladákem v pravém jízdním pruhu a částečně blokují i připojovací jízdní pruh. Vytváří se kolona asi na 15 minut, tak tady počítejte se zdržením a jeďte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné pondělní odpoledne přeje Lucie Sinková. Od 1. července se sníží paušální záloha na důchodové pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné v prvním pásmu paušálního režimu. Nově klesne z 9984 na 9162 korun měsíčně. Lidem, kteří platili vyšší zálohu už od ledna, vznikne přeplatek necelých 5000 korun. Kriminalita v Česku loni podle nejvyššího státního zastupitelství nerostla. Přibývá ale případů s vysokou agresí, zejména u dětí. Objevuje se i násilné chování dětí v touze něco zažít. V noci na zítřek, konkrétně kolem 2. hodiny raní středoevropského letního času, ozáří noční oblohu jahodový úplněk ve znamení Kozoroha. Tento červnový úplněk je v lidových tradicích známý jako jahodový měsíc, tedy období, kdy dozrávají sladké plody a příroda vrcholí ve své síle. Německá města se v posledních týdnech potýkají s bourovčíkem toulavým. Larvy tohoto motýla poškozují listy stromů a jejich chloupky vyvolávají u lidí silné alergické reakce. Tento noční motýl, který se běžně vyskytoval na jihu Evropy, v posledních letech stále proniká severněji. Žije také v Česku.
0: Co se děje v regionu?
2: Hlavní město čelí velkému nárůstu počtu aut a magistrát na to reaguje aktualizací dopravního plánu a z něj plyne, že Praha do roku 2030 plánuje postavit 7 nových tramvajových tratí, na které bude nasazovat moderní nízkopodlažní a klimatizované tramvaje. Pokračuje se jak ve výstavbě metra D, tak také v automatizaci trasy C a bude se opravovat například Vyčínské a nebo Věčné ulici. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Podnikatel Zdeněk Zemek po téměř 20 letech končí jako akcionář fotbalového Slovácka. Prvoligový klub ale bude podporovat dál jako významný sponzor. A čeští fotbalisté si v žebříčku reprezentací FIFA po vyřazení ve skupinové fázi na mistrovství světa pohoršili o 8 míst a klesli na 48. příčku.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešní odpoledne je a bude ve znamení oblačnosti a také přeháněk. Objeví se bouřky a to místy i velmi silné. Nejvyšší teploty budou na západě a severozápadě Čech, kde naměříme okolo 31 až 36 stupňů Celsia. Na Moravě a ve Slezsku bude až 39. Počítejme také s kroupami a přívalovým deštěm. To byly zprávy na Signál Rádio a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio. Signál
3: Rádio. 14 hodin a skoro 3 minuty. Za moment se ponoříme do hudební historie. Nejdřív pojďme hrát. Připraveni jsou Modern Talky na Signál Rádiu. Hezké pondělní odpoledne, tady je Lukáš Frelich.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Marihead na Signál rádiu. Dnešní datum patří do hudební historie a je toho požehnaně, co se událo v hudební minulosti. Shrnutí těch nejzásadnějších událostí má kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti. Signály hudební minulosti.
2: Vykopáváme rokem 1985. To Mick Jagger a David Bowie nahráli song Dancing in the Street v legendárních londýnských studiích Abbey Road pro charitativní organizaci Live Aid. Video plné rozšafných tanečních kreací stihli natočit týžden přesně před 41 lety.

Pokračujeme na Plátna kin. 29. června 1987 měl premiéru snímek The Living Daylights, u nás známý jako Dech života. První bondovka, ve které se představil herec Timothy Dalton jako 007. Ústřední píseň pro film napsali norští aháči.

závěru jdeme do předposledního června letopočtu 1989. Peča Boys, dvojice tehdy známá svou nechutí k živému hraní, odstartovala v Japonsku první celosvětové turné. Čítalo 14 zastávek. Kromě země vycházejícího slunce se Neil Tennant a Chris Love vydali do Hongkongu a Velké Británie.

0: Takhle hraje Signál Radio a taky 80. léto. Taky pomalu začínáte přemýšlet, co podniknout o prázdninách, když třeba nebude úplně ideální počasí. Tip na zámek, kde se toho bude dít opravdu hodně, přidám za chvíli. Do té doby hrajeme Diana Ross, Roxette nebo třeba Kim Wilde, tak zůstaňte dál s námi.
1: Signál Radio má novou mobilní aplikaci. Vylepšený design, živé vysílání, informace o právě přehrávané skladbě, možnost poslat vzkaz, audiosprávu nebo fotku přímo do studia. Nechybí ani denní program nebo tipy, kam vyrazit za zážitky. Novou aplikaci stáhněte zdarma z App Store nebo Google Play podle typu vašeho telefonu. Signál Radio, a to nejlepší z 80. let, budete mít s naší vylepšenou apkou neustále po ruce. Signál Radio, posloucháte online na Signál Radio. Radio CZ.

0: Za 4 minuty, 3:15 je s vámi Signál Rádio. Yoga, koncerty, diskotéka nebo nějaké ty, řekněme, dobrá jídla a pití. To vše se bude dít na zámku. Přehled akcí má Honza Navrátil.
1: Hezký den, stalo se už velmi dobrým zvykem, že zámek Kačina na Kutnohorsku chystá na prázdniny hned několik akcí. Ani letos tomu nebude jinak. A tak vás pozvu třeba na přelom července a srpna, kdy tady proběhne akce Kačina pod hvězdami, která nabídne muzikály Rebelové, 50 odstínů anebo pro děti pohádku Lotrando a Zubejda. Když jsme u těch dětských programů, tak nesmím zapomenout na zdejší pohádkové úterky, středy i čtvrtky, kdy divadelní spolky hrají pohádky právě pro děti. Samozřejmostí jsou také prohlídky zámku ve vybrané dny i se zdejším Duchem Rudým a velmi lákavé jsou i noční prohlídky zámku. Hrát se tady bude také divadlo pro dospěláky. Například 11. července je na programu Strašidlo Kentervilské. Kdo si chce protáhnout tělo, tak má také možnost. Každý čtvrtek se v zámeckém parku cvičí yoga a nesmím zapomenout ani na koncerty. Festival Rock In nabízí areál zámku 18. července, 8. srpna se chystá 90. diskotéka a 25. srpna tu vystoupí aktuální zlatý slavík Václav Neutbarta. Tak pokud jste si vybrali, tak se na Kačinu vypravte. Hezké zážitky přeje Honza Navrátil.

0: Velká hitovka z 80. Mike and the Mechanics. Teď se blíží 15. hodina, to znamená, že 80. léto hudebně bude pokračovat za moment. Připravená je Madonna, Prince nebo třeba Bonnie M. Teď nesmí chybět s Honzou Navrátilem zprávy a taky info ze silnic.
1: Signál rádio doprava.
0: Pozor, dejte na Praze 4. Jílovská ulice hlásí nehodu dvou osobních vozidel a opatrně se projíždí v podstatě protisměrem jedním jízdním pruhem. Tak s tím počítejte, dejte tu nohu z plynu a hlavně opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké pondělní odpoledne s 15. hodinou na Signálu přichází čas na zprávy a začínáme je pohledem na ceny paliv. Cenové stropy v úterý o jednotky haléřů totiž opět vzrostou. Benzín oproti dnešku zdraží o haléř na 40 korun 47 haléřů na litr. Nafta o 7 haléřů na 36 korun a 47 haléřů za litr. Meteorologové potvrdili nový teplotní rekord Česka 41,9 stupně z neděle. 9 z 10 nejvyšších teplot České republiky je právě z tohoto víkendu, uvedl to Český hydrometeorologický ústav. Americký prezident Donald Trump uvedl, že zítra v Dauhá proběhne schůzka ohledně Íránu. Írán požádal o schůzku, uskuteční se zítra v Dauhá, napsal to Trump na sociálních sítích. A Rusko dnes oznámilo, že přijme politická a také vojensko-technická opatření v reakci na plány Finska, tedy členského státu Severoatlantické aliance, které plánuje zrušit dlouhodobý zákaz umístění jaderných zbraní na svém území.
0: Co se děje v regionu?
1: Maršál Radecký se vrátí na pražské Malostranské náměstí. Zastupitelé Prahy totiž schválili žádost, ve které město požádá Ministerstvo kultury o originál sochy, která tu stála do roku 1919 a nyní je v lapidáriu Národního muzea. Radecký by měl stát uprostřed volného prostranství a hledět směrem na poslaneckou sněmovnu. Náklady na návrat sochy se odhadují na 15 až 30 milionů korun.
0: Sport.
1: A ve sportu míříme za tenisem. Tenisté a také tenistky ukončili se startem hlavních soutěží ve Wimbledonu své protesty proti výši odměn a už nebudou omezovat mediální povinnosti. Původně plánovali, že budou novinářům k dispozici pouze 15 minut po celý první týden turnaje. Po víkendových jednáních s vedením All England Clubu ale bojkot ukončili už v první den. Informovali o tom zástupci hráčů.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Venku je jasno a polojasno, na západě Čech se místy vyskytnují přehánky, které se postupně přesouvají do dalších částí. Teploty měříme stále vysoké, mezi 31 a 36 stupni, na Moravě až kolem 39 stupňů Celsia. V noci na zítřek bude obloha zatažená s přehánkami a teplotami od 22 do 18 stupňů. Zítřejší den nám nabídne polojasnou a oblačnou oblohu, vítr zítra zafouká severovýchodní do 6 metrů za sekundu a ojediněle se vyskytnou přehánky. Místy také bouřky, které budou silnější. Nejvyšší denní teploty v úterý naměříme od 28 do 32 stupňů Celsia. Tolik zprávy a Honza Navrátil.
0: Signál Rádio.
2: 15 hodin na 3 minuty, hezké odpoledne přeje Signál Rádio. Pokud vy necháte snídani, budete se během dne přejídat. To je fráze, která s námi je už desetiletí. Ale je pravdivá? Rozuzlení za moment, teď se o začátek další společné hodiny postarají Depeche Mode. Pěkné pondělí, s vámi stále Lukáš Frelich.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Madonna, La Isla Bonita na Signál Rádiu. Snídaně je nejdůležitější jídlo dne a pokud ji vynecháte, budete se během dne přejídat a tloustnout. Pravda nebo mýtus? Podle nových poznatků rozhodně mýtus. Analýza 13 kontrolovaných studií přinesla zajímavé výsledky. Účastníci, kteří pravidelně snídali, přijímali v průměru přibližně o 260 kalorií denně více než ti, kteří snídaně vynechávali. Studie zároveň neprokázaly, že by vynechání snídaně vedlo k následnému přejídání během dne. Takže není potřeba se ráno nutit do snídaně jen proto, že by se to mělo. Vlastně je to dlouhá léta jen zažitý stereotyp. She's crazy like a fool.

0: Velká taneční klasika 80. let na Signál Rádiu. Jestli jste ještě dnes nebyli na našich sociálních sítích, doporučuji se tam podívat, protože za prvé můžete zjistit, že tohle léto může být plné dobrodružství a například, že vás to nemusí ani nic stát. Co si můžete zadarmo vysoutěžit v našem ranním vysílání, zjistíte na našem Facebooku. A navíc nám napsal taky Roman, který vlastně aniž by chtěl, tak trošku poskytl návod, jak můžete Signál Rádio poslouchat kdekoliv. A tím je myšleno opravdu kdekoliv na světě. Tak se na náš Facebook podívejte a já za moment pošlu to nejlepší z 80. let.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.
2: Signál Rádiu posloucháte online na signalradio.cz.

0: Skupina ABBA 3/4 na 4 se blíží a to je taky čas, kdy studio Signál Rádia převezme kolega Adam. Ahoj.
1: Ahoj, Luky.
0: Česká republika nebo obyvatelstvo České republiky je rozděleno na dvě party. Ty, co snídají a ty, co nesnídají. Kterou posiluješ? Kam patříš?
1: Těžko říct, ale dneska jsem posílil to, co snídá. Ale obvykle to teda, musím se přiznat, nestíhám. Hmm. Ale když můžu, tak rád pomůžu.
0: Počkej, takže ty seš takový jako přeběhlík. Nemáš to standardně daný, že by si prostě nesnídal. Když je čas, tak se najíš.
1: Když je čas, tak se najím. Já pendluju mezi těma dvěma skupinama.
0: A proč to děláš? Protože se to má,
1: já
0: nebo
1: mám
0: máš fakt jako ráno hlad?
1: Hele, jak dej, musím říct, že když vstanu hned, je to těžký se mnou, já vím, ale když vstanu, tak hned hlad nemám, ale po chvilce jo. Takže, ale je to různý, jo, já jsem strašně asi chaotický člověk a já nemám ten pevný řád, jo.
0: Seš neuvěřitelný diplomat. Je vidět, že v té studii, která proběhla na téma, jestli je snídaně opravdu nejdůležitější jídlo dne, si nebyl. Nemohl zbejt, protože pak by jim to nevyšlo, jako.
1: Já bych taky zvolil diplomatickou odpověď. Ano i ne.
0: No, tak vlastně vyšlo, že ne. Není to nejdůležitější jídlo dne a klidně se může vynechat.
1: Takže jsem měl z poloviny pravdu.
0: Ano, přesně tak. Adam s vámi dál po 16. Já se pro dnešek loučím. Mějte se krásně a zítra 11 dopoledne se budu těšit. Ahoj.

0: hladiné máte odpolední signál rádio, kde ani dnes vám nebude chybět ta nejlepší muzika z 80. let. Už příští hodině například Talk Talk, Duran Duran nebo Eurythmics. Teď se ještě mrkneme, jak to vypadá na silnicích.
1: Signál rádio, doprava.
0: Praha hlásí nehodu dvou osobáků v ulici Štěpánská, projíždíte tam opatrně. Bouralo se i v Brně v ulici Opuštěná, kde kvůli nehodě autobusu počítejte se zdržením. Je tam momentálně hustý provoz. Bezpečné jízdy vám přeje Signál Rádio.
1: Rozhovory na Signál Rádiu, to jsou inspirativní hosté, zvídavé otázky, aktuální i nadčasová témata, z brusu nové informace i zajímavosti, které se nikde jinde nedozvíte. Rozhovory vysíláme každou středu dopoledne a reprízujeme každou neděli v podvečer. Nenechte si ujít zajímavé povídání s našimi hosty. Záznamy pak hledejte na našem webu www.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké odpoledne, i se 16. hodinou přichází na signálu čas na další zprávy. V čele české delegace na summit Severoatlantické aliance bude premiér. Oznámil to po jednání vlády její předseda Andrej Babiš. Potvrdil zároveň, že na summit byl akreditován také prezident Petr Pavel. Doplnit na seznam Pavla uložil vládě ústavní soud. Ministr zahraničí Petr Macinka už dříve trval na tom, že hlava státu výpravu nepovede, protože soud nezrušil usnesení z minulého pondělí, které počítá s touto úlohou právě pro premiéra. Po rekordně teplém víkendu přichází v Čechách drobné ochlazení, ale také bouřky. Mezi Vimperkem a Čkyní na jihu Čech kvůli podmáčené trati a popadaným stromům po silné bouřce nejezdí vlaky. V krátkém časovém intervalu tu napršelo 50 až 60 mm vody. V západní polovině Vysočiny a ve východních Čechách se vytvářejí velmi silné bouřky doprovázené přívalovým deštěm, kroupami o velikosti až 5 cm a nárazy větru od 70 do 90 km za hodinu. Nejméně 5 mrtvých a několik zraněných si dnes vyžádala střelba v centru města Štáde v severním Německu nedaleko Hamburku. Policie tu zatkla 2 lidi, včetně pravděpodobného střelce.
0: Co se děje v regionu?
1: 700 metrů dlouhá zeď v ulici Vlastina na Praze 6 se proměňuje na umělecké dílo. Několik sprejerů tu pracuje na jednom z největších muralů v Evropě. Na zdi, která patří ke zdejším kasárnám armády České republiky, vzniká celkem 30 obrazů, přičemž polovina bude od českých autorů. Použité spreje jsou na akrylové bázi. Hotové obrazy se pak překryjí antigrafity nátěrem.
0: Sport.
1: A ve sportu míříme za jednou z fotbalových kauz. Fotbalové Slávii totiž hrozí, že bude muset hrát rok bez diváků. Uvedl to její šéf Jaroslav Tvrdík. Klub zatím odložil prodej pernamentek na svoji severní tribunu.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Venku je polojasno až jasno, na západě Čech se vyskytují přehánky, které se postupně přesouvají do dalších částí a teploty měříme vysoké, stále kolem 30 stupňů Celsia. V noci na zítřek bude obloha zatažená s přehánkami a s teplotami od 22 do 18 stupňů. Zítřejší den nám nabídne polojasnou a oblačnou oblohu, vítr zafouká severovýchodní a ojediněle se vyskytnou také přehánky a místy i velmi silné bouřky. Nejvyšší denní teploty během úterka naměříme od 28 do 32 stupňů Celsia. Tak to byly další odpolední zprávy. Vracíme se k 80.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
2: Posloucháte pondělní Signál Rádio, kde vás od mikrofonu zdraví moderátor Adam. Přeju vám pohodové odpoledne té nejlepší hudby z 80. let. Pomalu to budou Eurythmics a k tomu se už za pár minut vydáme na dětský filmový a televizní festival, který připomene vznik prvního scénáře, ve kterém se objevila postava Pan Tau. Tak mějte naladěné Signál Rádio.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Tohle je Signál Rádio. V Ostrově u Karlových Varů se letos odehraje už 58. ročník dětského filmového a televizního festivalu Otty Hoffmanna, který připomene 60 let od vzniku prvního scénáře, ve kterém se objevila slavná postava pana Tau. Více prozradí ředitel festivalu Vladimír Keblůšek.
1: Je to 60 let od vzniku vlastně první verze pana Tau. My se na to velmi těšíme, protože Ostrov chceme zabalit do buřiny, do bílých kytek, lidé se budou moci potkat s panem Tau v ulicích, budou si moci, když nám to dovolí počasí, vyletět balónem a podívat se nad ostrov a plánujeme spoustu takovýchto aktivit směrem k panu Tau.
0: Dětský filmový a televizní festival Otty Hoffmanna se bude konat od 11. do 16. října, a to nejenom v Ostrově, ale také v Karlových Varech a Sokolově. Letos nabídne přes 40 snímků. Hlavní ocenění Zlatou buřinku si letos odveze herečka Veronika Freimanová, známá z mnoha filmů a pohádek.

0: Hladíte vlny Signál Rádia, které už zítra krátce popolední uvede další poutavé vyprávění Davida Černého v rámci pořadu Miluju Prahu. Tentokrát uslyšíme příběh o tom, co se stane, když si jen tak vyrazíte vyfotit jedny z nejzvláštnějších pražských relikví, které se nacházejí v kostele svatého Tomáše na Malé Straně. Objevíte nenápadné otevřené dveře v boční lodi kostela, které vedou do ambitu kláštera Augustiniánů. Tam se nachází zvláštní náhrobek se zašlým písmem. A tady to začíná být zajímavé. Patří Alžbětě Janě Vestonii, Angličance žijící v Praze. Její příběh je spojený s dobou Rudolfa II. A také slavným alchymistrou magistrem Kellym. Mimo jiné se dozvíme, jak se díky svým básním stala uznávanou celebritou své doby a první ženou, které v českých zemích vyšla tištěná kniha poezie. Víc prozradí už kolega David Černý zítra po 12. hodině u nás na Signále Rádiu.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
3: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami se vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
4: Signál Rádiu.

0: Simple Minds nám zněli v reproduktorech Signál Rádia, kde nás bude příští hodině čekat další parádní muzika. Hrát nám tady budou například ještě Sandra, Queenie nebo Cyndi Lauper. Užívejte si naplno 80kové léto.
1: Signál Rádio, doprava.
0: D1 má hlášenou nehodu nákladního vozidla na 256. kilometru ve směru do Ostravy. Počítejte tam se zúžením. Pěkný poslech za volantem vám přeje Signál Rádio.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké odpoledne, posloucháte Signál Rádio i se 17. hodinou pro vás máme aktuální zprávy. Po rekordně teplém víkendu přichází v Čechách drobné ochlazení, ale také bouřky. Aktuálně se bouřky s kroupami vyskytují na Vysočině, na jihu a západě Čech a také ve východních Čechách. Způsob, jak se vláda staví k účasti prezidenta na summitu, je v rozporu s ústavním soudem, řekl to prezident Petr Pavel. Měl by mít možnost zastupovat Česko jako šéf delegace, míní. Dálniční známky nebudou pravidelně každý rok zdražovat. Vláda schválila návrh na zrušení pravidelné valorizace a zachování ceny roční známky ve výši 2570 korun. Největší výrobce elektřiny na Slovensku, společnost Slovenské elektrárne, začala zavážet palivo do dokončeného čtvrtého bloku jaderné elektrárny v Mochovcích.
0: Co se děje v regionu?
1: Lepšího parkování se dočkají zaměstnanci pražského letiště Václava Havla. Společnost pro ně plánuje výstavbu nového parkovacího domu, který nabídne 1098 stání. Stavět by se mělo začít už v příštím roce a devítipodlažní parkovací dům za 1,2 miliardy korun by měl být hotový v roce 2029. Součástí bude také 26 stání pro handicapované.
0: Sport.
1: Při debutu v hlavní soutěži Wimbledonu neuspěl ani Dalibor Svrčina. S Američanem a 16. nasazeným Lernerem Tienem prohrál 1-6, 4-6, 7-6 a 3-6. A na mistrovství Evropy, které od 10. do 16. srpna hostí Paříž, odcestuje 12 českých plavců spolu s Barborou Semanovou. Na tu čeká obhajoba zlata na tratích 100 a 200 metrů volným způsobem.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Venku je oblačno s bouřkami a teploty měříme stále poměrně vysoké, kolem 27 stupňů Celsia. V noci na zítřek bude obloha zatažená s přeháňkami a teplotami od 22 do 18 stupňů. Zítřejší den nám nabídne polojasnou a oblačnou oblohu, vítr zítra zafouká severovýchodní rychlostí do 6 metrů za sekundu a i zítra se vyskytnou přeháňky a místy také bouřky, které budou silnější. Nejvyšší denní teploty během úterka vystoupají na hodnoty od 28 do 32 stupňů Celsia. Další zprávy na Signálu jsou minulostí. Těším se za hodinu, do té doby si dejte další osmdesátky.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
2: Ve Signál Rádio nám odbyla 17. hodina, ve které vás bude i nadále provázet moderátor Áda Adam. Scéna jako z filmu. Už za pár minut vám povíme o zajímavé události, která se nedávno stala na Prachaticku. Patrně hned si vybavíte známý snímek režiséra Zdeňka Trošky. Mikrofonu se ujímá Cindy Loper.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

Hrajeme pro vás na Signál Rádio. Na Prachaticku zaznamenali místní zvláštní událost. Hasiči údajně vyjeli před 10. hodinou večer k nahlášenému požáru chaty na zalesněném kopci. Na místě pak ale nebyl žádný hořící obydlí k nalezení. Zjistili, že se jednalo pouze o planý poplach z důvodu silného svitu měsíce, který vylézal za stromy. Že vám to něco připomíná? V tu chvíli si i požárníci vzpomněli na slavnou scénu z filmu Slunce, seno, jahody od režiséra Zdeňka Trošky. Prý to bylo hodně podobné, ale učitelku sebou už neměli. Celou záležitost tak přišli s humorem. Signál Rádio vám přeje pohodový podvečer a to už teď s Georgem Michaelem.

0: Posloucháte Signál Radio, kde hraje ty nejlepší hity z let minulých. A ještě v této hodině nám tady budou hrát například Chris Norman, Susan Vega nebo George Harrison. K tomu nám už za pár minut nebude chybět ani další hitovka, kterou si pustíme v rámci našeho Magiče.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Radio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádiu posloucháte online na signalradio.cz.

0: Chris Norman nás doprovázel na Signál Radio, kde jsme pro vás vybrali další specialitu z naší jedinečné sbírky.
1: Magneťák Signál Radia.
0: Tentokrát si připomeneme známého německého popového zpěváka, který kdysi prý vystoupil dokonce v pražské Lucerně společně s Hanou Zagorovou. Bernie Paul, slavný zpěvák zejména díky hitům Lucky nebo Oh No No. My tu pro vás máme ještě jednu pecku, kterou patrně dobře znáte, a to Attenzione Go Go Radio. Tak si užijte tuhletu pecku na našem magneťáku Signál Rádia.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Donovan nám hrál na Signál Rádio, kde nás čekají zprávy s kolegou Honzou Navrátilem a po nich bude další skvělá hudba z éry 80. let, například CC Catch, Olivia Newton-John nebo OMD.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Velmi opatrní, buďte tentokrát na D1 na 210. kilometru ve směru na Brno, měl by tam být uzavřený pravý jízdní pruh. Praha pak hlásí nehodu dvou osobáků v ulici Budějovická, i tam si na sebe dávejte pozor. Bezpečné večerní jízdy vám přeje Signál Rádio. Uga.

0: Signál Rádio zprávy.
1: Hezký pondělní podvečer, 18. hodina je tady, na Signálu je čas na zprávy. Po teplém víkendu se Česko dočkává ochlazení a bouřek. Aktuálně se bouřky s kroupami vyskytují na Vysočině, na jihu Čech a ve středních a východních Čechách. Ministr zahraničních věcí Petr Macinka se na dnešní tiskové konferenci po jednání vlády omluvil za turbulence, které vyvolalo jeho sobotní vystoupení na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici. Ministr řekl, že nechtěl nikoho provokovat.
2: Mě to osobně velice mrzí. Já určitě jsem tam nejel nikoho provokovat. To bych chtěl, aby zaznělo jasně. Já jsem opravdu myslel, že dojde k nějaké třeba diskuzi, nebo byl jsem připraven tam říct nějaký smířlivější postoj, což se tady nestalo a bez ohledu na to, co dnes řešila vláda, nebo tak, myslím, že je to škoda, mě to opravdu mrzí. Doplácí na to Strážnice jako město, doplácí na to i ten festival a tedy bych se za ty turbulence a za tu neúplně asi chtěnou nebo určitě nezamýšlenou reklamu, kterou tento festival získal, tak bych se za to rád omluvil.
1: V čele delegace na červencový summit Severoatlantické aliance v turecké Ankaře bude premiér, nikoliv prezident, oznámil to předseda vlády Andrej Babiš. Uvedl, že ministr zahraničí Petr Macinka už v pátek dopsal na seznam účastníků delegace prezidenta Petra Pavla. Babiš také řekl, že by hlava státu ještě mohla přehodnotit svoji účast na summitu.
0: Co se děje v regionu?
1: Krom letního jízdního řádu musí cestující v Praze počítat i s několika omezeními. Už od víkendu se zhruba na 3 týdny zastavil provoz tramvají z Anděla do Radlic. Odstartovaly práce na přestavbě celého profilu Radlické ulice, zatím především v podobě přeložek inženýrských sítí. Dlouhodobé přerušení provozu se tady očekává příští rok.
0: Sport.
1: Do vyřazovací části mistrovství světa dnes vstoupí fotbalisté Brazílie. Podrobnosti dodává sporták Petr Plintovič.
3: Brazilce čekají v prvním kole play-off fotbalisté Japonska. Výkop je v 19 hodin středoevropského času. Ve 22.30 půjdou do akce Němci proti Paraguaji.
1: A dodejme, že ve 3 hodiny v noci pak vyběhnou na trávník také Nizozemci s Marokem.
0: Signál Rádio počasí.
1: A dnešní zprávy na Signálu končíme pohledem na počasí. Venku si vyskytují bouřky, teploty měříme kolem 25 stupňů Celsia. V noci na zítřek bude obloha zatažená s přeháňkami a teplotami od 22 do 18 stupňů. Zítřejší den bude spolojasnou a oblačnou oblohou. Vítr zítra zafouká severovýchodní a i zítra se vyskytnou přeháňky a místy také bouřky, které budou silnější. Nejvyšší denní teploty zítra naměříme od 28 do 32 stupňů Celsia. Tolik zprávy, hezký zbytek pondělka přeje Honza Navrátil.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
4: Večer trávíte na Signál Rádio. Máme skoro konec měsíce 29. června, který je určitě nabitý zajímavou historií. Proto to bude na chvíli i kolega Jirka Svoboda, aby nám pověděl výročí na tento den. Mezitím nám bude hrát další muzika z 80., kterou vás bude i nadále provázet Áda Adam.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Life is Life nám znělo v našich reproduktorech. Teď už ale přišel čas na kolegu Jirku Svobodu a zajímavá výročí.
1: Společnost vám dělá Signál Rádio. Dnes je 29. června a v roce 1898 to byl den, kdy poštovní úřady schválili používání pohlednic. A už vám přináším i další zajímavá výročí.
2: Signály z minulosti.
1: V tento den v roce 2002 skončila těžba černého uhlí na Kladensku. V roce 1989 byl zveřejněn manifest Několik vět žádající svobodu a demokracii. Petici podepsali v krátké době tisíce občanů. Komunistický režim následně rozpoutal hysterickou kampaň proti signatářům. V roce 1945 se naše republika zmenšila. Za Karpatskou Ukrajinu jsme postoupili Sovětskému svazu. V roce 1902 poprvé vyjela ozubnicová dráha z Tanvaldu do Harachova. Je to nejstrmější železniční trať v České republice se sklonem 58 promile. A v tento den v roce 1875 dokraloval poslední český král. Jmenoval se Ferdinand V. Dobrotivý, byl mezi lidmi oblíbený, ale mluvit česky uměl jen velmi málo. Bylo mu 82 let, jeho manželka, královna Marie Anna, ho přežila o 9 let.

Signál Rádio hraje osmdesátky. Signál Rádio. Signál Rádio. To nejlepší z osmdesátek.

0: které pro vás hraje ty největší hvězdy z 80. let. Ještě v této hodině se můžeme těšit na Michaela Jacksona, Roxette nebo Tinu Turner. Za pár minut nám také večer obohatí kolega Luboš Dvořák s inspirací Kam v létě za vodou. Pěkný zbytek pondělí se Signál Rádiem.
1: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.

0: Signál Rádio vám přeje pěkné osmdesátkové léto. Horko a prázdniny lákají k vodě. Více nám k tomu poví kolega Luboš Dvořák.
1: Voda patří ke středním Čechám stejně neodmyslitelně jako hrady, zámky nebo cyklostezky. Oblast obepínající Prahu má více než 500 kilometrů splavných vodních cest a vodáckých řek, tedy nejrozsáhlejší síť vodních tras v Česku. Ať už dáváte přednost plavbě nebo kajutové lodi, vodáckému putování, výletnímu parníku nebo odpočinku na břehu, najdete v regionu vše. Vedle tradičních vodáckých řek Sázavy, Berounky nebo Jizery lákají k pobytu také přehrady Slapy a Orlík. Koupání v přírodě, například u jezera Lhota nebo u nového rybníka v Příbrami, i oblíbené lokality pro vodní sporty. Jednou z nich jsou Probošská jezera, kde si lze vyzkoušet paddleboard nebo adrenalinové vodní sporty. Vodní zábava čeká také v akvaparcích Příbrami, Berouně nebo Mladé Boleslavi. U vody nechybí ani kempy, půjčovny lodí nebo výletní plavby propojící plavbu s poznáváním historických měst a památek, zejména na Labi. Od vody zdraví Luboš Dvořák.

0: Signál Rádio. Signál Rádio.
1: Krásný dobrý večer na Signál Rádio. Máme 29. června, svátek má Petr a Pavel, tak přejeme všechno nejlepší. V posledních dnech zažíváme obrovská vedra, dokonce padaly teplotní rekordy. Obrovské horko bylo ale také inspirací pro zábavná videa na sociálních sítích. Jedno hodně populární jste možná už také viděli. A jestli ne, tak si o něm za pár minut povíme. Teď si mikrofonu Signál Rádia ujme Madonna. A Dádám vás bude i nadále provázet.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Signál rádio jsme si hráli Kylie Minogue. Spalující horko se stalo pro mnohé inspirací pro zábavná videa na sociálních sítích. Jedno takové je teď hodně populární, a to jak si jeden Francouz smaží vajíčka a plátky slaniny na rozpáleném parapetu za pomoci slunečních paprsků. Možná jste to také viděli v původní nebo i jiné verzi od někoho jiného. Je to důkaz toho, že i v takovém vedru nestrácíme smysl pro humor. Naštěstí se můžeme usmát i nad tím, že by měly teploty v tomto týdnu postupně klesat. Už dnes to bylo venku o něco snesitelnější, jen si dávejte pozor, aktuálně hrozí četné bouřky, které mohou být poměrně intenzivní. Signál rádio vám přeje pohodový týden.

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí.

0: Bad Boys Blue nám hráli na Signál Rádio, kde se můžeme pyšnit těmi největšími hvězdami z 80. let, jako jsou Eurythmics, Secret Service nebo Paul McCartney. Všechny je uslyšíte ještě do konce této hodiny, tak držte signál.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.
2: Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.

Signály pro radost. Právě teď můžete někoho potěšit hezkým vzkazem. Volejte studio Signál Rádia 910 260 910. Udělejte někomu krásnější den.

0: Posloucháte Signál Radio, kde dnes odstartovala nová zajímavá soutěž.
1: Ano nebo ne na Signál Radio.
0: Tentokrát každé všední ráno hrajeme ano nebo ne o rodinné vstupenky, které můžete během letošního roku využít k návštěvě některého ze 14 jeskyních komplexů v celém Česku. Letní měsíce lákají k vodě a na sluníčku, ale když tropické teploty útočí několik dní v kuse, začne většina z nás hledat příjemný stín. Můžete tak spojit příjemné ochlazení s fascinujícím rodinným dobrodružstvím. Stačí poslouchat každé všední ráno naše vysílání, dovolat se do studia a odpovědět správně jediným slovem, buď ano nebo ne. Pak získáte rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let k jednorázovému vstupu do kteréhokoliv ze 14 jeskyní. Vstupenka má platnost do konce roku 2026. Více informací hledejte na www.signalradio.cz. Držíme palce.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne? Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině. Ano nebo ne na Signál Rádiu.

0: Signál Rádio.
1: Signál Rádio a moderátor Ada Adam vám přeji pěkný večer. Doufám, že jste měli klidný a pohodový start do nového týdne. My s vám budeme další parádní muzikou snažit zlepšit dnešní večer. Mikrofonu se ujmou například Michael Jackson, Survivor nebo Starship. Tak buďte i nadále s námi.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Posloucháte Signál Rádio, kde přišel čas na signály hudební minulosti s kolegou Lukášem Bláhou.
1: Signály hudební minulosti. Signály hudební minulosti.
2: Vykopáváme rokem 1985. To Mick Jagger a David Bowie nahráli song Dancing in the Street v legendárních londýnských studiích Abbey Road pro charitativní organizaci Live Aid. Video plné rozšafných tanečních kreací stihli natočit týžden přesně před 41 lety.

Pokračujeme na plátna kin. 29. června 1987 měl premiéru snímek The Living Daylights, u nás známý jako Dech života. První bondovka, ve které se představil herec Timothy Dalton jako 007. Ústřední píseň pro film napsali Norští aháči.

závěru jdeme do předposledního června letopočtu 1989. Pet Shop Boys, dvojice tehdy známá svou nechutí k živému hraní, odstartovala v Japonsku první celosvětové turné. Čítalo 14 zastávek. Kromě země vycházejícího slunce se Neil Tennant a Chris Love vydali do Hongkongu a Velké Británie.

0: pohodový start do prvního prázdninového týdne vám přeje Lukáš Bláha.
1: To byly dnešní signály hudební minulosti.

0: www.signalradio.cz.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami se vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
4: Signál Rádiu posloucháte online
2: na signalradio.cz.

Hladíte vlny, signál rádia, kde pomalu opouštím místní mikrofon, protože už přišel můj čas. Adam se s vámi loučí a těším se na vás zase v pátek. Přeji vám krásný večer těch nejlepších hitů z 80. let.

nejlepší probuzení do nového dne. To je Ráno na Signál Rádio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je Ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi. Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.

0: Od tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas? A část písničky nám na nahrávce chyběla, nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magreťák Signál Rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, Signál Rádia, aneb co jsme si nahrávali na pásky.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

A mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu. Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.

Signál Rádio. Signál Rádio. Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.